Vrah se zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek v obočí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténaly. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem. Zpíval Jaromír Horák, snímek pochází z roku 1972. To by bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Panton.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Na dlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a po druhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortez. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velké město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na Stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech.

Bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať, na blízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Na hrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mě má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan, z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím, Mluv kapelníku mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr. Myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, promila nachladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Koloráda.

0: komunistická vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Zip, zip, hurá!
2: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkl je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství, už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože se mi našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové, bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

Čím dnešní vzpomínání zakončím? Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Valčíkem. A nejen takhle dajakým a zahraným nejen takhle dajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Tohle ostruda.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
5: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek, scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona, poklona, osivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, přímo. No, Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: No, ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vy račte být takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, jo. Dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba, krásná doba. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu. Ale...
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat?
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma foucama.
2: No jo,
3: tak, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda.
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka vlevo dole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prý jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano, ano.
3: Poslyšte. Ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne, i s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. rok? Minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: Za prvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak tam,
1: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salama, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh. Ano. A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer. Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne? Dokonce.
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten náš z D5-ky na D1-ku neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Díky, hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, standard Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, standard.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakován, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetízkem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte? Ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, aby se to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Herko, tomu to ale myslím. Kam
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak já si vás napíši.
9: Fajn.
8: Jak jste řekl, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já též.
9: To si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: Ne, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si tak myslím, asi, že by to mohl být.
3: Přehoupli na druhou stranu. Já jsem si nechal naléčil tady schválně červené víno, nebo jak říkají strýček Horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávalo. Ano. Faktická, já jsem si se dneska do něj pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý

0: zeker wijzen die zaten. Jsme v Praze nebyli, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
1: A další okolo se pozemi je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco.
0: Dobrý večer, přátelé, nazdar. Vystřelil, ani ses nemohl jít.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
4: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží Ladislav trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky běžte dál, skupina Opus, no tak někdy to tak zní jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
3: No já, co já, ale hudební dramaturg.
4: Ano, to mě
3: ale
4: zajímá.
3: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
4: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
3: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Bond.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
6: Dobrý den, Taras Bojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
5: Zdravím.
6: A pana Savalu, Salavu, pardon.
7: Nic, nevadí.
6: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pan Danutil je tam častokrát.
5: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
8: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
5: Dobře, máme zapsáno.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
9: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, si říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
5: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
9: No.
5: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
9: Dáme pokračování.
5: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady František Elby nad Vltavou, zdravím vás, pánové, a říkánka, vy jste začali, já skončím.
7: No.
10: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava,
5: pánové, no,
10: a pana Uhra,
7: děkujeme.
5: Díky.
10: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě by měli veliký úspěch před mnoha lety v Americe.
7: No jasně.
10: A
7: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
10: No tomu je, no jasně, no. On by, pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
7: Vám taky.
5: Děkujeme, dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
7: Dobrý den.
11: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
7: To jsme moc rádi.
11: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
7: Vám také.
11: Růža z Rychnovska.
7: Růže, děkujeme.
5: Děkujeme, tak to byla Žiže, živá žena první ano. V naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
7: Ano, velmi dobrý.
5: Nabídnul,
7: dobrý,
5: děkuji moc, ano. Bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám. A to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče, a to je František Uher.
12: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Chlapi také, ne? No. v Evropě, no. Lidi, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podluža na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce vám se, hotové. Nebo to čaj, to se žil taky v Lánžeky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítím a nevědí vlastně, že aj krade. Ha? Lidi, zase jim můžeme podnikat, no. A i s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by očilka, jaj zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili? A jak by odná lidí, tak se budu škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. A kdo by říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Koupal jsem za barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju ho, říkám, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obloučky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde je to, što slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
7: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
5: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
7: Hlavně se neohýbej na jevišti.
5: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotval, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať čemu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na tonu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy.
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale nepochází od tamtud, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a
3: děkujeme.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano.
7: Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako?
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no, tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... helejte se víc, tak já si vás teda...
7: Průžky.
8: Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Já si fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
7: Jo.
8: Helejte se. To není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány holt nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
8: Brejle zvětšej oči, ano, ano.
7: Jo.
8: Já si tam přesto zkontroluju. Helejte se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím, to vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký šč, nebo co ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak
8: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší, nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Korun, tak, já, no tak, tak já mám tady jenom 2000, teda pan doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Ještě mi řekněte, když takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete. Meniskus je drahej.
7: To je drahej.
8: Na to nebudete mít, ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno na hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborný. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Náhlovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou to... naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Situace s lékaři v pelhřimovské nemocnici se stabilizovala. Prezident Pavel a premiér Babiš se shodli na nutnosti koordinovat některá témata, například zahraniční politiku. Ukrajinský parlament má dnes jednat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. A počasí dnes nás čeká slunečný den s chladným a mlhavým ránem. Maximální teploty 23 stupňů. U poslechu ranních zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Personální situace v pelhřimovské nemocnici je stabilizovaná. Jen od začátku roku přijela přes 20 nových lékařů. Celkově se pak jejich počet zvýšil o 3. Podle krajského radního pro oblast zdravotnictví Jiřího Běhounka ze SocDem se ale výkony nemocnice nezvýší.
3: Pelhřimovská nemocnice je sice početně v dobrém stavu, ale výkonově vám to bude předvedeno poté, co dostaneme všechna data a ukáže se, že bohužel její výkonnost neroste, ale naopak se zdá, že klesá.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
4: Já myslím, že dozrála doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na 4 oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
2: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka za motoristy. Poslanci ukrajinské nejvyšší rady mají dnes hlasovat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Toho pro podezření z korupce odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
5: Souhlas s odvoláním generálního prokurátora už vyslovilo vedení vládní strany Služebník lidu a dnešní hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Ruslan Kravčenko, který odjel do zahraničí, trvá na své nevině. Protikorupční úřady ho podezřívají z toho, že kryl podvodná call centra, která okrádala ukrajinské i cizí občany. Kravčenko recipročně obvinil šéfa protikorupční agentury NABU Semena Krivonose z podvodů, které měl spáchat před 18 lety. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko 3-0 na sety. Zajistili si tak s předstihem postup do osmifinále. V utkání se Slováky patřil mezi nejlepší hráče Univerzál a jihlavský rodák Patrik Indra, který doléčuje bolavá záda.
6: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, tlačili jsme druhý a třetí set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
2: Už s jistotou postupu Češi dnes ve 21 hodin nastoupí proti domácím Italům. Zítra v posledním skupinovém utkání čekají Slovinci. Fotbalisté Sparty jsou v Arménii, kde zítra v 18.45 čeká vstup do hlavní fáze Evropské ligy proti týmu Ararat Arménia. S Letenskými necestovali kromě dlouhodobě zraněných hráčů také vykartovaný Ševínský a Hufr, který řeší lehké zdravotní potíže.
1: Počasí.
2: V Humpolci a Vatíně mají 8 stupňů, v Dukovanech 11. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy a nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor, v Hybrálci nedaleko Jihlavy máme tam hlášenou nehodu, zatím bez bližších informací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Je úterý 15. září, Mezinárodní den demokracie. A jaké události se připomínají právě dnes, uslyšíte za pár minut v kalendáři. Hezké ráno.
1: Dobré ráno s Lídií Jakubičkovou.

0: 5 hodin, 12 minut k tomu a vy ladíte dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A pojďme otevřít teď kalendárium a připomenout události a zajímavosti, které se vztahují k 15. září.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes Olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
4: Takové jsou automobily značky Škoda.
3: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dobré ráno, hezké vstávání a také šťastnou cestu, pokud vyrážíte třeba do práce a dorazíte v pořádku. 5:18 je aktuální čas a ač je teď ráno poměrně chladné a místy se objevují četné mlhy, den by měl být slunečný.
1: Počasí.
0: Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině aktuálně. Ty se pohybují mezi 7 a 12 stupni. Počátky 7 stupňů, v Moravských Budějovicích koukáme 8 a ještě při Břeclav 9 stupňů. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou tedy, jak jsem zmiňovala, místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které jsou všem během dne a dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat má slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. I středa by měla být zpočátku slunečná s teplotami do 25 stupňů, ale k večeru se očekávají pak přehánky a bouřky.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Další ročník pístovských mokřadů se hlásí o slovo. Tak se vrhneme do bahna. Hostem úterního dobrého dopoledne bude pořadatel pístovských mokřadů Tomáš Kratochvíl.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem.

0: stačí poslouchat naše vysílání a ve správný čas se dovolat do studia, uhádnout filmovou ukázku a protože je to seniorské promítání, podmínkou soutěže je věk 60+, což si samozřejmě ověříme, až nám zavoláte. Tak buďte ve střehu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přinášíme zprávy s Tomášem Kolátorem.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prezident Pavel dnes bude jednat s ministry spravedlnosti, Jeronýmem Tejcem za ANO a šéfem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Oba ministři mu představí kandidáty na generály. Prezident jej jmenuje pravidelně dvakrát ročně, poprvé 8. května při příležitosti Dne vítězství a podruhé 28. října v rámci výročí vzniku Československa. Autoři můžou do pondělí hlásit svá díla do soutěže o nejkrásnější knihy 2026. Je součástí podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Autoři můžou hlásit knihy vydané od září loňského roku a zároveň musí být na veletrhu k prodeji. Díla pak můžou získat ocenění ve 4 kategoriích. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají s jejich návštěvou přednost školní skupiny. Veřejnost si klenoty bude moct prohlédnout od soboty. Stíhačky NATO se střelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron. Potvrdil to prezident země Gitanas Nauseda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že se do Litvy pravděpodobně dostal z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí, nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přišel ve 4. kole anglické Premier League o neporazitelnost. V dresu Newcastle byl u vysoké prohry 1-4 v Leedsu. 4 góly obdržel český golman poprvé od loňského listopadu. A počasí dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno ještě mlhy a nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni. Ty aktuální se pohybují kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud jedete z Šipnova do Hybrálce, tak opatrně, máme tam nahlášenou nehodu bez bližších informací.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hradec Králové hostil od 4. do 6. září mistrovství České republiky v požárním sportu v konkurenci více než 460 závodníků. Zazářil ženský tým SDH Budíkovice Střebícka, který vybojoval titul absolutních mistryň České republiky pro rok 2026, a jeho členky byly včera hosty dobrého dopoledne. Vrátíme se k tomu už za pár chvíle, ale do té doby je tu Miroš Birka nebo právě teď Leona Machálková.

0: vaše lepší ráno. To byl Miroš Birka na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Máme 5 hodin 42 minut. Jaká byla cesta domů s titulem absolutních mistryní České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026? Tak na to se včera Helena Dvořáková zeptala 5 závodnic. Nelly Jedličkové, Elišky Navrátilové, Nikoly Musilové, Evy Vlčkové a Sáry Drápelové, které byly hosty Dobrého dopoledne.
1: Tak cesta domů byla dlouhá, ale příjemná. Zpívali jsme, bavili jsme se a myslím si, že každý z nás se snažil trošku vstřebat to, co jsme vlastně dokázali. Po příjezdu na nás čekali naši kamarádi a fanoušci z Budíkovic, naše rodiny. A možná tam mě osobně došlo, čeho jsme vlastně dosáhli a bylo to super.
2: Jaké to tedy je, děvčata, být mistryněmi České republiky, jako oficiálně se vším všudy po těch oslavách? Furt si to užíváte?
1: Ano. Jo, je to super. Je to, nevím, co
3: pro mě to
1: třeba
3: řekla. Další splněný sen,
1: asi
3: a který si můžu odškrtnout ve svém listu a říct si, jo, tohle jsem už dokázala. Tak.
4: Je to vlastně jeden ze schůdků v našich kariérách, požádních sportovkyní.
2: No a teď mi řekněte, milé mistryně České republiky, co se bude dít dál, protože na vás je teď to břímě obhájit příští rok.
3: Ano, tak chtěli bychom obhájit příští rok v Plzni a samozřejmě posunout naše rekordy jak na štafetách, tak i na útoku dál. No.
2: Bude to těžké?
4: Bude to hodně těžké, protože se vlastně dostáváme do revíru chválenic, které jsme měli právě na stejném bodovém umístění letos, takže určitě budou hladové stejně jako my. A je to takové, že dlouhou dobu jsme čekali a teď se nám to konečně povedlo, tak do toho dáme všechno a uvidíme, co z toho klapne.
0: Celý rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz, včetně fotografie ze studia, tak se určitě podívejte. A dnes nás čekají offroady. Pořádná dávka bláta a hlavně velká spousta zábavy. Řeč bude o pístovských mokřadech, jedné z nejzbláznivějších motoristických akcí široko daleko. Hostem Dobrého dopoledne bude její organizátor Tomáš Kratochvíl. Co všechno letošní ročník nabídne a na co se můžeme těšit, uslyšíte po 11. hodině.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 48 minut, to je aktuální čas. Někdy člověk se zkrátka zastaví a popřemýšlí o životě a napadne ho i otázka, jestli může být ještě někde jinde ve vesmíru život. A my se na to zeptáme za chvíli našich Makoviček. S vámi je Český rozhlas Vysočina a teď ještě pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 12 stupni. Jihlava, Hruškovy dvory 10 stupňů aktuálně, Dukovany 12 a ve Velkém Meziříčí je 8. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr nebo bude bez větří. A když se podívám ještě na středu, tak ta by měla být zpočátku slunečná s teplotami do 25 stupňů, ale k večeru pak očekáváme přehánky a bouřky.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: může být ještě někde ve vesmíru jinde život?
1: Žijí lidé i někde jinde ve vesmíru?
2: Můžou tam být. Ten kyslík taky nějaký zvířata nepotřebujou školu.
3: Kosmonauti, protože ty mají raketu a můžou odletit někam třeba do vesmíru a tam se kouknou do jiný planety a oni mají takový zvláštní brnění.
4: Ve vesmíru žijí i mimozemšťany.
1: Jak takový mimozemšťan může vypadat?
4: Vypadá jako hvězda a je zelený.
5: Má jedno oko.
6: Ten mimozemšťan vypadá trošku jako člověk, akorát, že může mít líš oči, může mít seba 3, 5.
1: Mimozemšťan nepotřebuje kyslík?
3: Nepotřebuje, protože on se ve vesmíru narodil a jeho maminka s tatínkem nepotřebují kyslík, ani to miminko, který se právě narodilo, můžou tam prostě dýchat.
4: Může existovat i mimozemšťan, který navštívil všechny země koule.
7: Ve vesmíru můžou žít i maťani.
8: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Okurky letos zahrádkáři sklízejí déle než v jiných letech. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit protiobstrukční novela. Ve věku 87 let zemřel módní návrhář Bob Mackie. Dnes nás čeká slunečný den s chladným a mlhavým ránem. Maximální teploty 23 stupňů. Ranní zprávy jsou tady, připravil je Tomáš Kolátor. Zahrádkářům se letos prodloužila okurková sezóna. Na některých místech sklízejí ze skleníku nakladačky i v podobě září. Přeje tomu letošní teplé počasí. Sucho totiž zabránilo rozvoj plísní, vysvětluje předseda územního sdružení Českého svazu zahrádkářů Jiří Onderka.
2: To na venkovních záhonech to samozřejmě ty plísně nezničili vůbec, jako každý rok se to ty plísně šíří, když je deštivý počasí a na to vpadne slunko, což teda letos nebylo.
0: Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
3: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
0: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty, nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin Dore, Český rozhlas.
0: Zemřel americký modní návrhář Bob Mackie. Bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl třikrát nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z víc než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie. Sport. Zákaz všech činností s organizovaným basketbalem až do roku 2034. Takto přísný trest dostal od Mezinárodní federace FIBA sportovní manažer a člen představenstva ligových basketbalistů Hradce Králové Petr Sedmák.
5: V odůvodnění se mimo jiné píše, že Sedmák, který ještě předloni pomáhal hradeckému týmu k návratu mezi domácí elitu jako hráč, se měl dopustit zneužití interních informací, manipulací se zápasy a činnosti spojené se sázením. 41-letý bývalý pivot se proti 8-letému zákazu činnosti podle svých slov odvolá. Do té doby se k celé záležitosti odmítl vyjádřit. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Třebíči a Přibyslavě 9 stupňů, v Novém Rychnově 7. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno ještě mlhy a nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na jihlavském přivaděči ve směru na Havlíčkův Brod. U nájezdu z ulice Romana Havelky nad vodním akvaparkem tam máme hlášenou nehodu dvou aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Zůstaňte s námi a hezké ráno.
7: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Posloucháte Dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Přejeme vám hezké vstávání a také šťastnou cestu za volantem a osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
4: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
3: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
4: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
3: A jak je to tedy s tím výjezdem?
4: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: A zítra si také povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. A jezděte opatrně i dnes. Teď ráno se místy vyskytují mlhy, tak ať dorazíte v pořádku, kam potřebujete. Za chvíli přidáme informace o počasí.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Céline Dion pro vaše příjemné ráno, třeba k ranní kávě. A zatím z taneční soutěže Stardance vypadávali pouze soutěžící. Po letošní podzimní 14. řadě z ní ale obrazně řečeno vypadnou i moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben se po 20 letech naposledy zhostí rolí průvodců touto soutěží. Jaká bude letošní Stardance, to uslyšíte v našem vysílání už za 5 minut.
1: Počasí.
0: Teploty se teď na Vysočině pohybují mezi 7 a 11 stupni, v Bystřici nad Pernštejnem je právě 7, ve Světlé nad Sázavou 10 a v Telči Kostelní Myslové 8 stupňů. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou místy vyskytovat ještě mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Co se týče denních teplot, tak ty dnes vystoupí na hodnoty 20 až 23 stupňů a foukat má slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. A ještě se pojďme podívat na středeční den. Ten by ještě měl pokračovat v tom slunečním duchu s teplotami do 25 stupňů, ale k večeru se potom očekávají přehánky a bouřky.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Další ročník pístovských mokřadů se hlásí o slovo. Tak se vrhneme do bahna. Hostem úterního dobrého dopoledne bude pořadatel pístovských mokřadů Tomáš Kratochvíl.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Řík

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Blíží se 7:30 a vyladíte Český rozhlas Vysočina. Jsme rádi, že jste s námi a přejeme vám i nadále hezký poslech. 14 řad, 20 let.

0: tak já myslím, že nebyl ani kilometr dálnice do Varu. A teď po 20 letech už je skoro hotová.
1: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha. Toho soutěží provede taneční partnerka Lenka Nora Návorková. Zatím se herec řídí heslem učitele Igora Hnízda z filmu Obecná škola.
2: Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít. Potom je tam ještě, to je podobný, to říkal trošku dříve Vladimír Ilič Lenin, učit se.
1: Tomáš Matonoha přiznává, že naposledy tančil na stužkovacím večírku a na svatbě.
2: Takže já vlastně si spíš teďka jako užívám to, že vlastně jsem vstoupil do nějakého světa, o který jsem vlastně neměl ponětí, že je tak pestrý, bohatý. A hlavně jsem, což je pro mě nejpříjemnější překvapení, že jsem netušil, jak to dělá strašně dobře na psychiku.
1: A s podobnými tanečními vlohami vstupuje do soutěže i zpěvák Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček. Jeho taneční partnerkou je Adriana Maško.
3: Já jsem řekla Tomášovi, že až přijde moment, kdy už toho bude mít jako dost, tak ať řekne. Zatím se to nestalo, tím pádem já jsem zatím pořád svá.
4: Několik úderů dřevěnou tyčí jsem unesl, tancování s odpadkovým košem místo taneční partnerky taky.
1: Výkony soutěžících bude už tradičně hodnotit porota. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Gensera se za stůl porotců vrací Zdeněk Chlopčík. Nově se v porotě objeví i choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
5: Umožní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry. Ta původní možnost hlasování prostřednictvím SMS-ek zůstává.
1: První večer 14. z té řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme aktuální zprávy. S nimi Tomáš Kolátor.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zhruba 200 000 korun na dobročinné účely se podařilo získat handbikerům při víkendovém rodinném festivalu v Třebíči. Jezdci na kolech s ručním pohonem se zapojili do jízdy, jíž výtěžek pomůže tamní oblastní charitě. Peníze podle ředitelky Evy Hanákové poputují na dokončení nového centra služeb svaté Zdislavy. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film. Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a srpnu. Předběžná čísla policie zveřejnila už koncem srpna. Z nich vyplývá, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí, což je nejvíc od léta roku 2021. Tehdy na českých silnicích bylo 101 obětí. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze Země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil také vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále play-off, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v 18 hodin. A přidáme ještě počasí, v Havlíčkově Brodě a Košiticích je 9 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 11. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy a nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně na Jihlavském přivaděči ve směru na Havlíčkův Brod. U nájezdu z ulice Romana Havelky nad vodním rájem se střetla dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nadmíru dobrou úrodu zavařovacích okurek letos hlásí zahrádkáři na Vysočině. Sucho podle nich prakticky eliminovalo plísně a kdo má skleníka dostatek vytrvalosti k zalévání, sklízí ještě teď v polovině září. Více přidáme už za malou chvíli.

0: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Aktuální čas je 6 hodin 39 minut. Letošní okurková sezóna stále nekončí. Mnozí zahrádkáři sklízejí ve sklenicích nakladačky i v polovině září a jejich spíže se dál plní desítkami zavařených sklenic. Nahrál tomu prý suchý rok, který nepřál plísním.
1: Tak najdeme ještě okurku.
2: Už se chystáme, že to zlikvidujeme. Ale letos bylo opravdu strašné množství okurek.
1: S paní Miladou jsme vstoupili do nevelkého skleníku na pozemku u chaty nedaleko Žirovnice. A tady nám rostou, ba dokonce i kvetou okurky.
2: No my máme takovou úrodu poprvé, takže většinou okurky dostaly brzo plíseň a měli jsme jich opravdu málo.
1: No a těch okurek, ten skleník je docela malý, to je 2×3 metry. Kolik jich bylo?
2: Máme přes 200 sklenic a už jsem měla hrůzu vkročit do skleníku, protože to bylo vždycky šílený.
1: A přesto tady ještě nové rostou a to už máme polovinu září. Že nasazují?
2: Stále nasazují. Tak ještě to asi nezlikviduju, no. Co můžu dělat? Přeci to nezničím, když ta úroda je, že jo?
1: Okurkám se letos dařilo a někde vlastně ještě, jak můžeme vidět, tak i daří prakticky všude. Proč? Tak na to jsem se zeptal Jiřího Onderky, předsedy územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v Třebíči.
3: No to na venkovní záhonek to samozřejmě ty plísně nezničili vůbec, jako každý rok se to ty plísně šíří, když je deštivý počasí a na to spadne slunko, což teda letos nebylo.
1: Jeden háček to ale přeci jenom má a bohatá úroda letos nebyla zadarmo. Zahrádkáři se museli daleko více ohánět z konví.
3: Zálivka byla neuvěřitelně obtížná, pokud nebyla dostatečná nebo nebyl dostatečný zdroj vody. Jo, protože to se rychle odpařovalo a ty vůbec všechny tykle na okurky samozřejmě taky jsou postaveny na tom, že hodně zalíváte.
1: Podle statistik se v Česku každoročně vypěstuje zhruba 15 000 tun okurek. Zahrádkáři jich přitom sklízejí asi 2× víc než zemědělci. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 44 minut, to je aktuální čas. A s vámi Český rozhlas Vysočina. Nenechte si ujít Jihlavský den zdraví v Domě kultury. Uskuteční se 16. září od 9 do 15 hodin. A Český rozhlas Vysočina bude odtud živě vysílat mezi 11. a 12. hodinou. Čeká vás toho spousta. Uvidíte ukázky první pomoci. Budete si moci nechat změřit cholesterol, hladinu cukru v krvi, krevní tlak. Nebudou chybět také sportovní aktivity, hry, kvízy a spousta dalšího. To je tedy pozvánka pro vás a teď se pojďme podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu právě teď meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeji dobré úterní ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak jsou tedy na tom v tuto chvíli teploty na Vysočině?
2: Tak ty se nám teďka pohybují od 11 do 7 stupňů, převažuje nám mlhy a nízká oblačnost, vítr ten vane je slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: A jaký to bude mít vývoj přes den?
2: Tak ještě ze začátku musí počítat s mlhami nebo nízkou oblačností. Během dopoledne by se nám to mělo všechno rozpustit a čekáme potom polojasno nebo skoro jasno. Ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů a vádnám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu, případně může být i bezvětří.
0: Co se týče biopředpovědi na dešek, jak ta vypadá?
2: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A středa nám slibuje také ještě slunečno.
2: Tak ze začátku čekáme oblačnosti méně, nejčastěji polojasno až oblačno. Během noci a rána ještě stále se nám ojediněle mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a potom k večeru nám začne od západu té oblačnosti přibývat. K tomu se přidají i přehánky, místy i bouřky. Ty nejnižší teploty očekáváme od 12 do 9 stupňů, ty nejvyšší od 22 do 25 stupňů. Vádnem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během potom bude přechodně mírný, jižní do 20 km za hodinu a později večer se nám začne měnit na severozápadní a také nám může přechodně zesilovat i v těch bouřkách.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědi počasí na úterý a středu. A já děkuji za informace, hovořila Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, hezky na naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A i tohle byste měli slyšet. I dnes budeme v našem vysílání soutěžit o vstupenky na seniorskou projekci do jihlavského Cinestaru, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 10 hodin. Vyrazit můžete zadarmo na nový český film Když se zhasne. Komedie s nespočtem vtipných situací vás zkrátka dostane. Stačí tedy poslouchat naše vysílání, ve správný čas se dovolat do studia, uhádnout filmovou ukázku a protože je to seniorské promítání, podmínkou soutěže je věk 60+. Určitě nás laďte dál, ať vám neunikne filmová ukázka.

0: Dedo, řekni fór.
1: Babička se přihlásila na univerzitu, doklady měla v pořádku, zkoušky udělala a taky přijali. Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku. Prosím vás, milá paní, na co vám bude v penzi ta vysoká škola? To nedělám pro sebe, ale kvůli dědu.

0: nějakou studentkou.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Situace s lékaři v pelhřimovské nemocnici se stabilizovala. Prezident Pavel a premiér Babiš se shodli na nutnosti koordinovat některá témata, například zahraniční politiku. Ukrajinský parlament má dnes jednat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Dnes nás čeká slunečný den s chladným a mlhavým ránem. Maximální teploty 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Personální situace v pelhřimovské nemocnici je stabilizovaná. Jen od začátku roku přijala přes 20 nových lékařů. Celkově se pak jejich počet zvýšil o 3. Podle krajského radního pro oblast zdravotnictví Jiřího Běhounka ze SocDem se ale výkony nemocnice nezvýší.
2: Pelhřimovská nemocnice je sice početně v dobrém stavu, ale výkonově vám to bude předvedeno poté, co dostaneme všechna data a ukáže se, že bohužel její výkonnost neroste, ale naopak se zdá, že klesá.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Shodli se, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Na Pražském hradě včera v podvečer jednali zhruba 40 minut. Na schůzku byl pozvaný i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra Babiše by se ale měl s hlavou státu sejít sám.
3: Já myslím, že dozrala doba na to, aby pan Macinka měl schůzku s panem prezidentem. Já si myslím, že k tomu dojde, stejně jak tam chodí naši ministři, tak tam půjde i pan Macinka, aspoň mám takový pocit z toho, ale schůzky moje s panem prezidentem jsou na čtyři oči a na tom já osobně nehodlám nic měnit.
1: Vztahy mezi šéfem diplomacie Petrem Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem jsou narušené už od jmenování nové vlády. Hlava státu totiž odmítla jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka za motoristy. Poslanci ukrajinské nejvyšší rady mají dnes hlasovat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Toho pro podezření z korupce odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
4: Souhlas s odvoláním generálního prokurátora už vyslovilo vedení vládní strany Služebník lidu a dnešní hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Ruslan Kravčenko, který odjel do zahraničí, trvá na své nevině. Protikorupční úřady ho podezřívají z toho, že kryl podvodná call centra, která okrádala ukrajinské i cizí občany. Kravčenko recipročně obvinil šéfa protikorupční agentury NABU Semena Krivonose z podvodů, které měl spáchat před 18 lety. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. A to už dvě utkání před koncem skupinové fáze. Smečař Lukáš Vašina měla radost, že se v utkání se Slováky tým vyhnul výkonnostním propadům.
5: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, které vlastně přišly v těch předchozích zápasech.
1: Dnes čeká český tým utkání s domácími Italy od 21 hodin večer. Ve středu pak nastoupí proti Slovincům. Počasí. V Jihlavě nebo Libici nad Doubravou teď teploměry ukazují 9 stupňů, v Moravských Budějovicích 8. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, ráno ještě mlhy a nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Libicí nad Doubravou a Chotěboří srazilo auto srnu. Stejný problém pak máme hlášený i mezi Číhovicemi a Senožaty. Tak tam dávejte pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Máme úterý 15. září, Mezinárodní den demokracie. A také soutěžíme o dva lístky do Jihlavského Cinestaru na seniorské promítání filmu Když se zhasne. Tak zůstavejte s námi i nadále.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 7 hodin 10 minut, to je aktuální čas. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina a v těchto chvílích otevíráme kalendárium, připomeneme události a zajímavosti k 15. září. A kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: tomu právě teď. A vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Přejeme vám pohodové úterý a pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami.
1: Počasí.
0: Teď ráno se drží mezi 7 a 11 stupni Celsia na Vysočině. Ve Žďáře nad Sázavou je právě 10 stupňů, Libice nad Doubravou a Humpolec 9. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy také vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Další ročník pístovských mokřadů se hlásí o slovo. Tak se vrhneme do bahna. Hostem úterního dobrého dopoledne bude pořadatel pístovských mokřadů Tomáš Kratochvíl.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
0: No a na Českém rozhlasu Vysočina soutěžíme také o vstupenky na seniorskou projekci do jihlavského Cinestaru, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 10 hodin. Vyrazit můžete zadarmo na nový český film Když se zhasne. V hereckém obsazení Petra Hřebíčková, Tomáš Maštalír, Martin Pechlát a Petra Polnišová. Film vypráví o jednom manželství, které drží pohromadě už jen předmanželská smlouva, 4 přátelé, 7 hříchů a nespočet vtipných situací. Takže si myslím, že se budete bavit od začátku do konce. Stačí poslouchat naše vysílání, ve správný čas se dovolat do studia, uhádnout filmovou ukázku a protože je to seniorské promítání, podmínkou soutěže je věk 60+. A já si myslím, že ten správný čas na filmovou ukázku je právě teď. Takže pokud chcete 2 lístky na snímek, Když se zhasne do jihlavského Cinestaru, tak pozorně poslouchejte, milí posluchači.
6: Vy si z toho děláte srandu. Ale jestli se ty hnědý počálky zase posrácej, tak si to budete pít z těch bílejch rozpálených kelinků. A to se fakt nedá.
0: Pokud jste poznali filmovou ukázku, zavolejte do studia a 2 lístky mohou být vaše. 22 155 49 99. To je číslo do studia. Ještě jednou 22 155 49 99. Ještě bych mohla dodat. A ty víš, Karle, že jim to říkáme. Ty víš, že jim to říkáme od samého začátku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byly Mandraže na Českém rozhlasu Vysočina, no a my jsme si před malou chvíli pustili filmovou ukázku a mně se do studia dovolal Petr Střebíče. Petře, já vás zdravím takhle po ránu, přeji hezký den.
1: Děkuji a přeji vám taky pěkný den a všem posluchačům.
0: Já se zeptám, jak se vám dneska vstávalo?
1: No, vstávalo se mi jako každý ráno, dobře. Jak se začne svítat, tak už to jde.
0: Tak už to jde. A jak to jde s tou filmovou ukázkou? Vy jste mi před malou chvíli ještě po telefonu prozradil, že vám to trošku dalo zabrat, nicméně o kterou filmovou ukázku šlo? Z jakého filmu?
1: Jednalo se o Účastníky zájezdu. Je to taky taková téměř klasika, ale

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď už stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahalem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky Sonte, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: A přinášíme aktuální zprávy, s nimi je ve studiu Tomáš Kolátor.
7: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Prezident Pavel dnes bude jednat s ministry spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO a šéfem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Oba ministři mu představí kandidáty na generály. Prezident je jmenuje pravidelně dvakrát ročně. Poprvé 8. května

0: příležitosti Dne vítězství a po druhé 28. října v rámci výročí vzniku Československa. Autoři můžou do pondělí hlásit svá díla do soutěže o nejkrásnější knihy 2026. Je součástí podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Autoři můžou hlásit knihy vydané od září loňského roku a zároveň musí být na veletrhu k prodeji. Díla pak můžou získat ocenění ve čtyřech kategoriích. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají s jejich návštěvou přednost školní skupiny. Veřejnost si klenoty bude moct prohlédnout od soboty. Stíhačky NATO se střelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron. Potvrdil to prezident země Gitanas Nausēda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí, nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přišel ve čtvrtém kole anglické Premier League o neporazitelnost. V dresu Newcastle byl u vysoké prohry 1-4 v Leedsu. 4 góly obdržel český gólman poprvé od loňského listopadu. A přidáme počasí, dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno ještě mlhy a nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni. Ty aktuální se pohybují kolem 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Humpolci v okružní ulici se střetlo auto a nákladní vozidlo. Dále pak máme hlášené 2 srážky se zvěří. První se stala mezi Chotěboří a Libicí nad Doubravou, druhá pak u Senožat ve směru na Číhovice. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli bude v našem vysílání řeč také o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám už za chvíli představí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Českém rozhlasu Vysočina. 7 hodin 39 minut je právě teď a zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám představí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina v úterý 15. září. Svátek má Jolana a také Jolanta. Přejeme tedy jen to nejlepší. A jak to vypadá s počasím?
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně drží mezi 7 a 11 stupni na Vysočině. V Třebíči je teď 10 stupňů, v Pelhřimově a Jimramově 9. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se pak budou místy ještě vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty, ty nám dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů a foukat bude buď slabý proměnlivý vítr, nebo bude bezvětří. A ještě se dívám na středu, ta by měla být zpočátku lehce slunečná s teplotami do 25 stupňů, ale k večeru se očekávají přehánky a bouřky.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Na život ve vesmíru se ptala dětí Irena Šarounová a tady jsou jejich odpovědi.
1: Žijí lidé i někde jinde ve vesmíru?
2: Můžou tam být. Ten kyšlík taky nějaký zvířata nepotřebujou školu. Kosmonauti, protože ty mají raketu a můžou odletit někam třeba do vesmíru a tam se kouknou do jiný planety a oni mají takový zvláštní brnění.
3: Ve vesmíru žijí i mimozemšťany.
1: Jak takový mimozemšťan může vypadat?
3: Vypadá jako hvězda a je zelený.
4: Má jedno oko.
5: Ten mimozemšťan vypadá trošku jako člověk. Akorát, že může mít víš oči. Může mít třeba 3, 5.
1: Mimozemšťan nepotřebuje kyslík?
5: Nepotřebuje, protože on se ve vesmíru narodil a jeho maminka s tatínkem nepotřebují kyslík. Ani to miminko, který se právě narodilo, můžou tam prostě dýchat.
3: Může existovat i mimozemšťan, který navštívil všechny země koule.
6: Ve vesmíru můžou žít i maťani.
7: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Okurky letos zahrádkáři sklízejí déle než v jiných letech. Sněmovna má nová pravidla jednání. Začala platit protiobstrukční novela. Ve věku 87 let zemřel módní návrhář Bob Mackie. Dnes nás čeká slunečný den s chladným a mlhavým ránem. Maximální teploty 23 stupňů. Začínají pravidelné aktuality. Přináší vám je Tomáš Kolátor. Zahrádkářům se letos prodloužila okurková sezóna. Na některých místech sklízejí ze skleníků nakladačky i v polovině září. Přeje tomu letošní teplé počasí. Sucho totiž zabránilo rozvoji plísní, vysvětluje předseda územního sdružení Českého svazu zahrádkářů Jiří Onderka.
6: To na venkovních záhonech to samozřejmě ty plísně nezničili vůbec, jako každý rok se to ty plísně šíří, když je deštivý počasí a na to spadne slunko, což teda letos nebylo.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
7: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se ne vždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
4: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden. Kdy je v plánu nejbližší schůze? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin Dorez, Český rozhlas.
4: Zemřel americký módní návrhář Bob Mackie. Bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul významnými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl třikrát nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z víc než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie.
5: Sport.
4: Zákaz všech činností s organizovaným basketbalem až do roku 2034. Takto přísný trest dostal od Mezinárodní federace FIBA sportovní manažer a člen představenstva ligových basketbalistů Hradce Králové Petr Sedmák.
9: V odůvodnění se mimo jiné píše, že Sedmák, který ještě předloni pomáhal hradeckému týmu k návratu mezi domácí elitu jako hráč, se měl dopustit zneužití interních informací, manipulací se zápasy a činnosti spojené se sázením. 41-letý bývalý pivot se proti 8-letému zákazu činnosti podle svých slov odvolá. Do té doby se k celé záležitosti odmítl vyjádřit. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
4: A opavští basketbalisté si v této sezóně Ligu mistrů nezahrají. O účast v soutěži přišli hned po prvním utkání kvalifikačního turnaje. Podlehli polskému týmu Dziki Varšava 99-116. V nadcházející sezóně tak čeká Slezany evropský pohár FIBA.
5: Počasí.
4: Vežďáře nad Sázavou a Hubenově mají 8 stupňů, v Dukovanech 11. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno ještě mlhy a nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: U Humpolce v lokalitě Rozkoš teď řídí dopravu semafory. Silničáři tam budou opravovat vozovku až do příštího čtvrtku. Tak tam počítejte se zdržením.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: V krajích, kde se pěstuje víno, mají vinobraní. A u nás na Vysočině máme zase bramborobraní a na to třebíčské vás pozveme za chvíli.
5: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.
11: Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a v dobrém ránu teď na chvíli předám slovo svým dvěma kolegům. Na víkendové bramborobraní v Třebíči se Joži Koláře vyptá Robin Šalamon.
1: Na Českém rozhlasu Vysočina je se mnou kolega Joža Kolář. Přeju ti hezké ráno.
2: Hezké ráno, ano, jsem s tebou aspoň také přes telefon a zdravím tebe i všechny posluchače.
1: A já na tebe prozradím, že v tomto týdnu slyšíš na přezdívku Brambůrko. Takže Brambůrko, co bys jsi vybral z této nabídky? Bramborová kaše, hranolky nebo bramborák?
2: Tak já mám nejradši všechny přílohy, které se týkají brambor. Brambory jsou moje nejoblíbenější příloha, ale z této nabídky bramborová kaše.
1: Kam nás tedy pozveš?
2: Já vás pozvu na bramborobraní. Zatímco na Jižní Moravě se koná vinobraní, nebo už i konalo, o víkendu třeba ve Znojmě, tak v Třebíči u nás na Vysočině máme bramborobraní tuto sobotu 19. září od 10 hodin na Karlově náměstí.
1: Ten program je velmi bohatý, koho vypíchneme?
2: Můžeme píchnout třeba místní soubory, protože to je zároveň 26. ročník přehlídky folklorních souborů a z těch místních vystoupí třeba Bajdyš nebo Bajdyšek, tam jsou malé děti, v Bajdyši dospěláci a také třeba Okřešánek, Krahuláček, Dubravinka a spousta dalších.
1: Co se bude moci ochutnat?
2: Ochutnat se můžou speciality z brambor, ale zároveň tam bude probíhat třebíčský jarmark, kde bude spousta čerstvých produktů a také výrobky od prodejců z okolí. A i když nejsme na Jižní Moravě, i když to není vinobraní, tak návštěvníky také čeká posazení s muzikou, sádecké víno a burčák a cymbalová muzika Ratan. K tomu všemu bude od 14 do 18 hodin v Národním domě hrát.
1: Na třebíčské bramborobraní nás pozval Juža Kolář. Začíná se tuto sobotu v kolik hodin?
2: Začíná se v 10 hodin na Karlově náměstí v Třebíči.
1: A vstup je zdarma.
3: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin, 18 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám pohodové úterní ráno. A jaká je kondice krajských nemocnic? Také tím se na svém pondělním jednání zabývali zastupitelé Vysočiny a k jakým došli závěrům, uslyšíte už za pár chvil.
1: Počasí.
0: Ještě ale přidám také informace o počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 9 a 12 stupni. V Třešti je právě 10 stupňů, v Lipnici nad Sázavou 11 a Jaroměřice nad Rokytnou hlásí 12. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Místy se teď ráno může ještě vyskytovat nízká oblačnost nebo také mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů a foukat má slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětrný. A středa by měla být zpočátku polojasná až oblačná s teplotami do 25 stupňů, ale k večeru se očekávají přehánky a bouřky.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: 8 hodin 22 minut aktuální čas a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Hospodaření krajských nemocnic v následujících letech je v současné době těžko předvídatelné. Na pondělním jednání krajských zastupitelů to řekl radní pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek ze SocDem. Co to znamená? Jednání sledoval reportér František Jirku, který přišel do studia s podrobnostmi.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak a já se tedy zeptám, jak si nemocnice na Vysočině stojí?
1: Letošní rok by podle už dřív zveřejněných dat měly zakončit se ztrátou 4 z 5 krajských nemocnic. Jediné zařízení, které plánuje v letošním roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, je nemocnice v Jihlavě. V nadcházejícím roce pak očekávala i třebíčská nemocnice, že bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Návrh nové úhradové vyhlášky, který ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo minulý týden, přináší ale změny ve financování zdravotnictví, jak uvedl radní Jiří Běhounek.
2: Decentralizace, změny způsoby plateb a tak dále a tak dále. Já si myslím, že jsem byl jako hodně starý a hodně zkušený, ale červenou nebo křičálovou kouli nemám, abych viděl, jaký to bude mít dopad do našich nemocnic v roce 2027.
1: Krajští zastupitelé včera mimo jiné schválili půjčku třebíčské nemocnici přes 36 milionů korun na zvýšení kybernetické bezpečnosti. Tyto peníze by měla nemocnice vrátit, jakmile jí přijdou prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
0: Zastupitelé se také zabývali situací v Pelhřimovské nemocnici. Co řešili?
1: Opoziční zastupitelé vyjadřovali obavy nad tím, že od listopadu povede nemocnici jako ředitel Alexandr Filip, který vede i zařízení v Jihlavě. Podle Vítězslava Šreka z ODS nejde o šťastné řešení.
3: Jihlavská nemocnice jako největší nemocnice v kraji, přestože hospodaří zatím stále v černých číslech díky samozřejmě jinému nastavení plateb za výkony a specializovaným centrům, ale myslím si, že Jihlavská nemocnice si prostě zaslouží, aby její manažer měl prostor ji řídit na plný úvazek.
1: Podle Jiřího Běhounka ale obě nemocnice musí spolupracovat, jinak budou mít problém. V Pelhřimovské nemocnici se v posledních měsících podařilo stabilizovat personální situaci, kdy se počet lékařů zvýšil o 3.
2: Je třeba se podívat na strukturu lékařů, kteří do nemocnice nastoupili, takže Pelhřimovská nemocnice je sice početně v dobrém stavu, ale výkonově vám to bude předvedeno poté, co dostáváte.

0: Šek Jirku, já děkuji za informace.
1: Krásný den a naslyšenou.
0: A za chvíli přidáme aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem, tak si na to určitě počkejte. No a do té doby si ještě pustíme také Lucii Bílou a Jana Bendika. Jednou malou chvíli.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tu aktuální zprávy a přináší je do studia Tomáš Kolátor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Zhruba 200 tisíc korun na dobročinné účely se podařilo získat handbikerům při víkendovém rodinném festivalu v Třebíči. Jezdci na kolech s ručním pohonem se zapojili do jízdy, jejíž výtěžek pomůže tamní oblastní charitě. Peníze podle ředitelky Evy Hanákové poputují na dokončení nového centra služeb svaté Zdislavy. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film. Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a srpnu. Předběžná čísla policie zveřejní.

0: zveřejnila už koncem srpna. Z nich vyplývá, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí, což je nejvíc od léta roku 2021. Tehdy na českých silnicích bylo 101 obětí. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze Země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategické vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále play-off, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v 18 hodin. V Havlíčkově Brodě a Telči je 10 stupňů, v Košiticích 11. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno ještě mlhy a nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nemáme hlášené žádné nehody, v Rozkoši u Humpolce je teď kvůli opravám řízen provoz kyvadlově. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nadmíru dobrou úrodu zavařovacích okurek letos hlásí zahrádkáři na Vysočině. Sucho podle nich prakticky eliminovalo plísně a kdo má skleník a dostatek vytrvalosti k zalévání sklízí ještě teď v polovině září. Více podrobností za chvíli.

0: Sami je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobré úterní ráno. Letošní okurková sezóna stále nekončí. Mnozí zahrádkáři sklízejí ve sklenicích nakladačky i v polovině září a jejich spíže se dál plní desítkami zavařených sklenic. Nahrál tomu suchý rok, který nepřál plísním.
1: Najdeme ještě okurku.
2: Už se chystáme, že to zlikvidujeme, ale letos bylo opravdu strašné množství okurek.
1: S paní Miladou jsme vstoupili do nevelkého skleníku na pozemku u chaty nedaleko Žirovnice a tady nám rostou, ba dokonce i kvetou okurky.
2: No my máme takovou úrodu poprvé, takže většinou okurky dostaly brzo plíseň a měli jsme jich opravdu málo.
1: No a těch okurek, ten skleník je docela malý, to je 2x3 metry, kolik jich bylo?
2: Máme přes 200 sklenic a už jsem měla hrůzu vkročit do skleníku, protože to bylo vždycky šílený.
1: A přesto tady ještě nové rostou a to už máme polovinu září. Že nasazují?
2: Stále nasazují. Tak ještě to asi nezlikviduju, no. Co můžu dělat? Přeci to nezničím, když ta úroda je, že jo?
1: Okurkám se letos dařilo a někde vlastně, ještě jak můžeme vidět, tak i daří prakticky všude. Proč? Tak na to jsem se zeptal Jiřího Onderky, předsedy územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v Třebíči.
3: No to na venkovních záhonech to samozřejmě ty plísně nezničili vůbec, jako každý rok se to ty plísně šíří, když je deštivý počasí a na to spadne slunko, což teda letos nebylo.
1: Jeden háček to ale přeci jenom má a bohatá úroda letos nebyla zadarmo. Zahrádkáři se museli daleko více ohánět z konví.
3: Zálivka byla neuvěřitelně obtížná, pokud nebyla dostatečná nebo nebyl dostatečný zdroj vody. Jo, protože to se rychle odparovalo a ty vůbec všechny tykve na okurky samozřejmě taky jsou postaveny na tom, že hodně zalíváte.
1: Podle statistik se v Česku každoročně vypěstuje zhruba 15 000 tun okurek. Zahrádkáři přitom sklízejí asi 2x víc než zemědělci. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 45 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Pojďme se podívat, jak to vypadá v tuto chvíli s teplotami na Vysočině.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteorolog Petr Minster. Já vám přeji hezké úterní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to tedy vypadá? Pojďme se podívat na teploty na Vysočině a oblohu.
2: Teploty už jsou o něco vyšší, minimální byly zhruba mezi 6 a 10 stupni, teď už to máme spíše mezi 10 až 13 stupni, ale přesto ještě to sluníčko nepřevažuje, oblačnost je velká, i když s mezerami taková drobná kupovita, ta se bude docela rychle rozpadat a rozpouštět a bude převažovat slunečno. Ještě jsou některá místa, kde může se vyskytovat i mlha s vysokou vlhkostí, ale už těch bude velice málo. Vítr ten pofukuje spíše slabý, proměnlivý.
0: Co nás čeká během dne?
2: Dneska bude převazovat slunečno, polojasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů v maximech a vítr pouze slabý, proměnlivý nebo bez větří, takže hezký den.
0: Mm-hmm. A hezká bude i biopředpověď?
2: Ano, ta by měla být na jedničce, což je mírná zátěž.
0: V pořádku. A co středa? Jak ta se bude tvářit na Vysočině?
2: Tam se nám bude blížit studená fronta, před ní se ale bude dostávat teplý vzduch nad naše území, takže hodnoty v maximálních mezích budou mezi 22 až 25 stupni. Oblačnosti bude málo, hlavně z počátku, jsem tam nějaká mlha nebo nízká oblačnost po ránu, podobně jako dnes, ale to slunce bude přece jenom zakrývat více oblačností v průběhu dne, i když může být i průsvitná. No a více oblačnosti a dokonce už i srážky očekáváme spíše později odpoledne nebo k večeru a potom v noci. Mohou to být i bouřky, pokud se budou vyskytovat na jednom místě v několika variantách, tak těch srážek může být docela dost. Každopádně na celém území zaprší už i v průběhu noci a srážky budou ustávat během čtvrtka, řekněme ráno, dopoledne.
0: Říká tedy k předpovědi počasí Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, mějte se krásně a naslyšenou příště.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte i nadále s naším vysíláním. Za chvilku to bude Jarda a jeho For pro dobrou náladu a po 9. hodině už za mikrofon usedne také kolegyně Hela Dvořáková. S vámi se loučí Lídie Jakubičková a těším se zase zítra ráno v 5.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Dedo, řekni fór.
1: Babička se přihlásila na univerzitu, doklady měla v pořádku, zkoušky udělala a taky přijali. Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku. Prosím vás, milá paní,

0: s nějakou studentkou.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: O historii Havlíčkova Brodu se školáci dozvídají z komentovaných projížděk autobusem. U ostravského soudu padly tresty za obchodování s fosforem pro výrobu pervitinu. Evropský parlament bude rozhodovat o úpravě systému emisních povolenek ETS 2. Dnes nás čeká slunečný den s chladným a mlhavým ránem. Maximální teploty 23 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobré dopoledne. Část výuky teď žáci z Havlíčkobrodských základních škol absolvují v autobusech městské hromadné dopravy. Účastní se speciálních výjížděk městem doprovázených výkladem historie Havlíčkova Brodu a místní dopravy. Radnice je nachystala pro školáky k letošnímu výročí města.
2: Kdo ví, jak se jmenuje? Svaté Kateřiny. Je to jedna z nejstarších památek v našem městě.
3: Ukazuje mluvčí Brodu Jana Vránová z okna školákům památky ve městě a dodává k ním další informace. Další otázky směřují ale i na dopravu, zejména na tu hromadnou. Celý výklad poslouchá spolu s dětmi také řidič Jaromír Kadlec.
4: Se taky něco dozvím o Havlíčkovu Brodu, co jsem třeba nevěděl, takže je to fajn. A udělat něco pro děti je vždycky jako samozřejmě na místě.
3: Kromě výročí 770 let od první zmínky o městě si totiž letos v Brodě připomínají 30 let od doby, kdy technické služby provozují vlastní MHD. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ obchodování s červeným fosforem, který se používá při výrobě pervitinu. Skupina obžalovaných podle soudu dovážela desítky kilogramů této látky z Ukrajiny a následně ji prodávala také do Polska. Nejpřísnější trest, 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, senát vyměřil Lukáši Pomklovi. Jeho manželku Vanesu Pomklovou poslal na 9 let do vězení a jejího otce na 4,5 roku, potvrdil mluvčí soudu Jaromír Parobek.
5: Hlavní obžalovaný jako organizátor řídil činnost této skupiny osob v době svého vazebního stíhání v předchozí drogové trestní věci, tedy z vazební věznice Ostrava, uděloval pokyny své manželce, která do této trestné činnosti neváhala zapojit svého otce.
0: Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS 2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
6: Systém ETS 2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištěný postup do osmifinále mistrovství Evropy. Ve skupině v Modeně ještě dnes nastoupí proti domácím Italům a zítra proti Slovincům. A fotbalista Tomáš Souček přinese při pietě před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu dres zesnulé legendy West Hamu Luďka Mikloška. Klub to uvedl na svém webu. Bývalý reprezentační brankář chytal v londýnském celku 8,5 roku. U týmu pak po aktivní kariéře působil jako trenér golmanů. Mikloško zemřel v pondělí. Bylo mu 64 let.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově je právě teď 11 stupňů, Telč hlásí 10. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se rozpustí nízká oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na silnicích Vysočiny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V kalendáři Bulváři máme úterý 15. října 4 minuty po 9. hodině. Vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Hela Dvořáková. Začínáme i dnes s dobrotou Dáši Kubíkové a ta nás přesvědčí, že je dobré mít v lednici více druhů hořčice. Na tu dnešní dobrotu totiž právě hořčici budeme potřebovat.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Věra Špinarová, taky Václav Neckář a jejich nádherný den. Dneska podle předpovědi nás čeká tak jako průměrný den, neřekla bych moc nádherný, ale doufejme, že bude příjemný. Příjemný určitě bude, když dáme něco dobrého na stůl. To je otázka pro Dášu Kubíkovou, co si připravíme dneska. Já už vím, že si zkusíme uvařit něco hodně vynikajícího, jak tvrdí, a to prý jen z pár surovin, které máme doma. Stačí nám brambory, vajíčka a hořčice. Tak schválně doufám, že to zvládneme.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Brambory jsou úžasná věc a je dobře, že se k nám před staletími do Evropy dostali. Já si bez nich například vůbec vaření nedovedu představit. Co tedy s bramborami, abychom nepotřebovali maso a uvařili si kompletní chod zase trochu jinak? Začneme jednoduše. Asi půl kila brambor očistíme, abychom je mohli uvařit ve slupce. Vodu výjimečně hodně osolíme, dáme plnou lžíci soli. Zatímco se brambory vaří, orestujeme cibuli nakrájenou na malé kostičky na másle s kapkou oleje. Po chvíli zahustíme dvěma lžícemi hladké mouky, stáhneme plamen nebo snížíme teplotu na sporáku a mícháme jížku do jemného zrůžovění. Zalijeme půl litrem vývaru, pokud nemáme, může být i voda s půl lžičkou polévkového koření. Do základu vložíme dvě vrchovaté lžíce hrubozrné hořčice, jednu lžičku obyčejné hořčice a mícháme. Než bude omáčka hotová, dáme si do vody uvařit pět vajec natvrdo. Uvařené brambory pak oloupeme a nakrájíme, nebo vidličkou rozdělíme na kousky. Vajíčka, když jsou hotová, také oloupeme a rozkrájíme na silnější dílky. Teď dokončíme omáčku, zjemníme ji smetanou na vaření a dochutíme solí a mletým pepřem a jdeme podávat. Brambory a vajíčka přelijeme horkou horčicovou omáčkou. Pokud přidáme čerstvou zeleninu nebo salát, máme na talíři kompletní jídlo a můžeme si nechat chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Že máte rádi podzimní výlety do přírody, tak pro vás máme jeden tip. V Pivonicích na Žďársku najdete zříceninu hradu Zubštejn, kam se vydal i náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se už za pár minut spojíme a vezmeme vás tam. Eric Clapton.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Pivonicích na Žďársku stojí zřícení na hradu Zubštejn, nejenže se nejednou, nebo nejenom, že se na jednu z nejkrásnějších zřícenin na Vysočině můžete podívat. Kousek od ní je možná také možnost přespat. Regionální stopař se na místo vypravil a popíše nám, jak dnes vůbec Zubštejn vypadá. Adelko, přejeme krásné dopoledne, tak jak je to s tím Zubštejnem.
2: Dobré dopoledne. Já teď před sebou vidím tedy tu dochovanou část mohutného hradního paláce a zbytek severní vstupní věže. Kdysi se sem také vstupovalo přes padací most, ale dneska návštěvníkům cestu už usnadňuje dřevěný most. No a ta zřícenina stojí na protáhlém skalnatém hřebenu asi 10 kilometrů severně od Pernštejna a dnes je také vlastně i to taková jako rozhledna. A poloha hradu rozhodně nebyla náhodná, protože měl strategický význam a chránil důležitou obchodní cestu z Brna směrem na Poličku.
1: No, je tam živo, jak tak slyšíme, ale pojďme si přiblížit, jaká je vůbec ta samotná historie zmiňovaného hradu.
2: Hrad postavili pravděpodobně na začátku 14. století páni Zmedlova, později známí jako Pernštejnové. A původně se mu říkalo Kámen a později získal jméno Zubrštejn. A název byl odvozený od Zubra, kterého mají v erbu Pernštejnové. A z tohoto názvu se postupně vyvinulo dnešní označení Zubštejn. V 16. století pak hrad začal ztrácet význam a rod Pernštejnů se dostal do finančních potíží a už v roce 1547 Zubštejn pustne. No ale dodnes se k němu váže i několik tajemství a pověstí o ukrytém pokladu, tajné chodbě, zrazené blažence nebo o takzvaných zubštejnských hodinách.
1: Ještě na tebe mám poslední otázku. Je opravdu možné nedaleko zříceniny i přespat?
2: Ano, je. Zhruba 300 metrů od Zubštejna je turistická útulna přímo u trasy Via Čekia. A je to taková dřevěná bouda, která má ve spodní části posezení a v horní se dá pohodlně přespat, i když bude třeba špatné počasí.
1: Tak bereme spacáky, vyrážíme na Zubštejn, abychom si to všichni užili. My děkujeme moc za krásný tip, za návštěvu zříceniny hradu Zubštejn, alespoň prostřednictvím našeho vysílání právě v Pivonicích. Podrobnosti nám přiblížil regionální stopař Adela Zachová. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
1: My pokračujeme dál.
0: Regionální stopař.
1: Jak jsme zvyklí, i dnes samozřejmě nebude chybět další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Ještě předtím ale nabízím Gibson Brothers.

0: Za tebou, tak o tom zpívala Peha, teď přichází na řadu Míra Mareka, Cvočkaři.
1: Bejvávalo.
2: Co dělávali cvočkaři a cvokaři? No, vyráběli cvočky a cvoky, řeknete si. Samozřejmě. Ale na co? Tedy, tohle řemeslo doslova vzkvétalo za první světové války. Armáda Rakouska-Uherska požadovala po ševcích pořádné kožené boty, které navíc, aby co nejdéle vydržely, museli ševci pobíjet těmi cvočky. V továrnách sice stroje chrlily tisíce hřebíků, ale neuměli pifle, švejdy a šerky tolik potřebné do těch vojenských bot. V době války, například na Rožmitálsku, pracovalo 900 cvočkařů po doma. Na okování jednoho páru vojenských bot bylo potřeba asi 200 cvočků. Další se používaly na zátarasy na frontách. Jednalo se o válečnou výrobu, ale ať si kterýkoliv ze cvočkařů o válčení myslel cokoliv, práci zřejmě nikdo z nich nebojkotoval ani nešidil. Totiž ten, kdo dokázal plnit normu 6000 cvočků týdně, nemusel na vojnu. Toho zkrátka neodvedli do války. Práci pro armádu totiž odvedl doma a tam bylo přece jenom bezpečněji. No a zítra na téma hliniště a hlína.
1: Bejvávalo.
0: Tak zatímco před malou chvílí zpívala zpěvačka Peha za tebou, tak teď si dáme pro změnu skladbu s tebou. Ano, tušíte dobře, čeká nás Marie Rotrová. No a nebude chybět také pořad Minuta pro zdraví. Za chvíli s paní doktorkou Irenou Zimenovou, tentokrát na téma, proč žloutneme u žloutenky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zdraví.
1: Proč se žloutenkám říká žloutenky? To ti lidé opravdu zežloutnou?
2: Žloutenky jsou zánětlivá onemocnění jater a ano, projevem může být zežloutnutí kůže nebo očního bělma. Nemusí to tak být vždycky. Jsou případy, kdy jsou játra postižená tak, že nestačí zpracovat barvivo bilirubin, to uniká do krve ve větší množství, proniká do kůže a způsobuje to žluté zbarvení. A nebo ne, a projevy jsou podobné chřipce, teploty, bolesti těla, únava, plus bolesti břicha, nevolnost, průjem, zvracení. U některých typů žloutenky mohou být játra zvětšená a bolet, někdo může mít tmavou moč. Těch příznaků je hodně. Každopádně ne vždy musí být nemocný žlutý.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Hezké úterní dopoledne, ať už popijete dopolední kávu, nebo jste v pracovním procesu, nebo někam jedete autem. Já vám k tomu všemu už za pár minut přidám informaci, jak si zítra můžete užít den v DKO a zároveň se dozvědět spoustu zajímavých věcí o vašem zdraví. Pozvu vás totiž na další ročník Jihlavského dne zdraví, tak si to nenechte ujít.

Milování, zasvítání, tak to jsme si dali s Janou Kratochvílovou v 9 hodin 49 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. No a dneska už vás zvu na zítřejší den, tedy středu 16. září. Od 9 do 15 hodin se v DKO Jihlava bude konat Jihlavský den zdraví. Co to pro vás znamená? Čeká vás měření cukru, cholesterolu, tlaku, ukázky první pomoci, testování zraku, pohybové aktivity, poradenství i mnoho dalších praktických ukázek. Nutno také říct, že tam můžete vyřešit i řadu svých vlastních nějakých zdravotních neduhů. Můžete se zaměřit i na ortopedické pomůcky, taky probrat prevenci, případně i pohlavních infekcí nebo nemocí. Je toho velká spousta, co si můžete vyzjistit zítra v rámci Jihlavského dne zdraví, tak tam rozhodně zajděte, bude to stát za to. Navíc připomínám, že my Český rozhlas Vysočina odtud pro vás budeme vysílat živě od 11 do 12 hodin, takže vám přineseme i řadu zajímavých informací v případě, že zítra už nějakou jinou aktivitu máte a do Jihlavského DKO se nebudete moci dostat. Tak tedy znovu připomínám plán na zítřejší den od 9 do 15 hodin v Jihlavském DKO se koná další ročník Jihlavského dne zdraví.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Autoři mají poslední dny na přihlášení do soutěže o nejkrásnější knihy. Tereza Kostková a Marek Eben budou naposledy moderovat Stardance. 14. řada soutěže začne 10. října. Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový duel s Američany. Dnes nás čeká slunečný den, maximální teploty 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Autoři můžou do pondělí hlásit svá díla, nebo spíš od pondělí, do pondělí hlásit svá díla do soutěže o nejkrásnější knihy 2026. Je součástí podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Autoři můžou hlásit knihy vydané od září loňského roku a zároveň musí být na veletrhu k prodeji. Díla pak můžou získat ocenění ve 4 kategoriích.
2: Kraj Vysočina udělí cenu titulům nejvíce spjatým s regionem. Autoři ale nemusí z Vysočiny pocházet. Město Havlíčkův Brod vybere nejkrásnější knihu veletrhu, brodské tiskárny zase ocení nejlepší dětskou knihu. Poslední vítězné dílo vybere veřejnost v anketě na webu Českého rozhlasu Vysočina. Vítěze vyhlásí pořadatelé 16. října při slavnostním večeru v Havlíčko-Brodské krajské knihovně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos na podzim naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Oznámili to při představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
3: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
4: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega moderátor Marek Eben.
5: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
4: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
6: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
4: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dnes začínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky. Sport. Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání Davis Cupu s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj. V nominaci jsou teď singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední domácí utkání slavné soutěže před 13 lety.
7: Pojďme nežít jenom z historie, já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
0: Američané už na rozdíl od českého týmu vyčerpali změny v sestavě. V jejich poslední nominaci zveřejněné tenisovou federací Spojených států jsou teď Shelton, Tien, Dam, Hersing a Krajcek.
1: Počasí.
0: V Jihlavě nebo ve Velkém Meziříčí je aktuálně 11 stupňů, Černovice hlásí 13. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se rozpustí nízká oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V rozkoši u Humpolce začali dělníci opravovat vozovku. Projedete tam teď kyvadlově. Počítejte se zdržením a semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: společně pokračujeme dál na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, a to i 4 minuty po 10. hodině. Stanislav Dědič z Častrova měl kdysi sen opravit nějakou starou roubenku. Po letech se mu sen splnil, místo roubenky se ale pustil do fary v rodné obci. Poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: otázky a skupina Elán v 10 hodin 8 minut. A teď hurá k jedné faře u kostela svatého Mikuláše.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: No a právě fara u kostela svatého Mikuláše v Častrově na Pelhřimovku stojí už 200 let a je možné říct, že teď vstala z mrtvých. Má novou šindelovou střechu, omítky nejsou opadané a všechny tři komíny jsou bílé jako sníh. Ten zázrak způsobil nový majitel Stanislav Dědič, který nás farou provedl od sklepa až po půdu.
2: Fara byla postavena v roce 1826 za tehdejšího faráře Martina Luska.
3: Co vás vedlo k tomu, že jste koupil starou faru?
2: Kolem téhletý fary jsem jezdil vlastně, protože jsem tady rodák, denně a teď člověk viděl, jak pomalu chátrají. Rozpadají se komíny, střecha je děravá a zjistil jsem vlastně na stránkách Českobudějovického biskupství, že faru prodávají. Tak jsme začali vyjednávat a nakonec jsme se dohodli.
3: Když jste kopal do těch zdí, vypadlo někde něco zajímavého?
2: Ve sklepě jsem viděl, že je tam nějaká prasklinka, tak jsem vzal zbíječku a nakonec tam byly zazděny dveře a tradovalo se, že z fary na Barborku, což je tady 2 kilometry hájovna, že je podzemní chodba, ale po metru jsem zjistil, že jsou tam schody. Schodby do sklepa, asi tam šlo vlhko, takže to zazděli.
3: Teď jsme v jaké místnosti?
2: Tomu říkali sál, přijímací místnost, kdy pan farář měl své hosty.
3: Zůstal tady nějaký inventář?
2: Akorát 3 skříně, které jsou na půdě. Tady měl pan farář ložnici, ten měl takovou krátkou postel.
3: Takové malinké.
2: Která zasahovala vlastně do dveří. Zvenku, jak se topilo, tak tyhle zdi se vlastně nahřály a bylo tady krásný teplo. Což jsem znovu zrekonstruoval ze šamotových cihel, protože to bylo celý rozpadlý.
3: Vy z toho teď tady děláte takové muzeum.
2: Když tady byl pan farář Fabián, který jsem přišel ze Křtěnou a od Temelína, tak přišel se svojí kuchařkou a ta se stala vlastně mojí prababičkou.
3: Další důvod, proč jste do té fary šel?
2: S tím příbuzenstvem se do dneška stýkáme a ta Mařenka volala, že mají na půdě ještě po panu farářovi knížky, tak jsme tam proto dojeli a ty knížky se vlastně vrátily po 110 letech.
3: To jsou ony. Obrana víry, potom základní, zákonové, státní. Jirásek je tady. A ze sálu se půjdeme podívat kam?
2: To byla taková malá místnostka. Když jsme ministrovali, tak tady byl kalich, monstrance, takový skládek.
3: Ta fara je opravdu velká. Vstupujeme do ložnice.
2: Byla to kuchyně. Ta rohová nika byla celá začouzená. Tam byl průduch do vedlejšího komína. A vedle, kde je dneska koupelna, tak tam byla černá kuchyně.
3: Otevíráme dveře do sklepa.
2: Tohle byl dřív sklep na brambory, na ovoce.
3: Chodbičkou jsme prošli do vinného sklípku. Tamhle na zdi je nějaký starý portrét, otrhaný.
2: To bylo taky doma na půdě. Moje babička říkala, že je to teta z Ameriky.
3: Prohlídku fary zakončíme na dvoře. Říkal jste, že spoustu práce jste si udělal sám, ale přece jenom jsme na vesnici.
2: Jsem potřeboval dát třeba 8-metrový trámy na půdu, tak jsem volal kamarádům během půl hodiny. Tady bylo 10-12 chlapů, pak jsme si sedli a 2 hodiny jsme povídali a toho si člověk váží.
3: Z Častrova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Častrovskou faru bude Stanislav Dědič využívat k soukromým účelům. Tento víkend 19. září se do ní ale můžete podívat i vy, když přijedete oslavit 200 let této kulturní památky. Program začíná ve 14 hodin a kromě prohlídek je připravená také parádní muzika, promítání fotografií z rekonstrukce a nejen pro děti ukázky miniatur parních strojů. Tak plán na sobotu víc než jasný. V dopoledním vysílání společně pokračujeme dál a svezeme se, to mohou slíbit, co mají společného Karel Havlíček Borovský a počet míst v autobuse. Tahle spojitost se objevuje ve výkladu při speciálních komentovaných výškách městskou hromadnou dopravou v Havlíčkově Brodě. Školáci se tak dozvídají například informace o historii města a dopravě. Více si poslechněte v reportáži Terezy Pešoutové, kterou vám nabídneme už za malou chvíli. Ještě předtím ale třeba Beverly Craven anebo taky Helenka Vondráčková a Sladké mámení. Ale to je příjemný song při úterku. To pak i ta práce bude tak nějak od ruky rychlej.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář navzdory hříchům v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina, písnička, která dozněla, a my se teď vydáváme do Havlíčkova Brodu. Havlíčkobrodští školáci se totiž teď místo některých hodin vozí autobusem. Radnice pro ně spolu s technickými službami nachystala komentované prohlídky městem ve vozech městské hromadné dopravy. Cestou se tak dozví informace z historie Brodu i něco o autobusech. Jako první si speciální trasu projeli žáci z základní školy Konečná.
1: Já se podívám na pana řidiče, jestli je připraven. Kejvá na mě. Tak co, kdyby jsme vyjeli? Tak co, jedem? Jdem na to.
2: Vyjíždím na speciální komentovanou trasu jedním z městských autobusů spolu s páťáky ze základní školy Konečná. Výklad k historii města i místní hromadné dopravě má připravený mluvčí Brodu Jana Vránová.
1: Komu patří ta socha, která se nachází tam? Jak se jmenuje? Karel Havlíček Borovský.
2: A zatímco o dějinách Havlíčkova Brodu vědí školáci docela dost, u otázek na dopravu spíše typují.
1: Dokážete si představit, kolik kilometrů náš pan řidič najezdí denně po městě?
2: Celý výklad i závěrečný test z nových poznatků si ale žáci užili. Jak mi po jízdě potvrzují páťačky Barbora, Emma, Valentína, Beata, Michaela, Týna a Adriana. Teď jsme dojeli, co se vám líbilo úplně nejvíc?
3: Ten test, mi se líbilo, jak se to komentovalo.
4: Jo, ta paní to říkala hezky, anebo jak jsme jako jeli tím autobusem a aspoň jsme se o tom něco dozvěděli.
2: Bylo něco, co jste třeba vůbec nevěděli doteď a je to pro vás novinka?
5: Že tady byly povodně.
4: Takže jo, že tady to je takové
5: novinka. A nebo že vlastně takový autobus lidí. Jo.
2: Zážitek je to ale i pro řidiče. Po všech komentovaných prohlídkách vozí děti pan Jaromír Kadlec.
6: Pan vedoucí se mě zeptal, víceméně mě to přidělil a já se s ním samozřejmě souhlasím, že to je fajn. Je to výjimečný jako pro řidiče, protože se taky něco dozvím o Havlíčkovu Brodu, co jsem třeba nevěděl.
2: Komentované výjížďky připravila radnice ve spolupráci s technickými službami, které městskou hromadnou dopravu provozují.
7: Chtěli jsme ukázat těm dětem atraktivní formou, proč můžeme být na Havlíčkův Brod pyšní a co je třeba na něm zajímavého, výjimečného. A trošku u nich jako povzbudit i řeknu takový ten pozitivní patriotismus. Mám moje město rád, protože je zajímavé, je něčím výjimečné a má dlouhou historii.
2: Podle Jany Vránové také výjížďky přibližují práci zaměstnanců městské hromadné dopravy. Letos je to totiž právě 30 let, co i technické služby v Brodě sami provozují. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: No a my pokračujeme dál. Kolegyně Jarka Vykoupilová.

0: Když zbývá pár slov, tak o tom zpívala Ilona Čáková. Teď nám možná dojdou slova v okamžiku, kdy ochutnáme vylepšenou hořkou čokoládu od Jarky Vykoupilové. No, posuďte sami.
1: Babské rady.
2: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? Dva malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V dopoledním vysílání pokračujeme dál, teď možná trošku tajemně. Odemknout dveře korunní komory, vyzvednout klenoty a bezpečně je přenést do Vladislavského sálu. Právě tak včera začala cesta jedněch z nejvýznamnějších symbolů české státnosti. Na jejich letošní výstavu se vydáme už za pár minut v reportáži. Teď si dáme Valdemara Matušku a skladbu To jsem já, ten cowboy. Tak hezký den a hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. We'll be right back.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina se teď zaměříme na jednu krásnou věc a tou bezesporu jsou také korunovační klenoty. Jsou většinu roku ukryté za dveřmi korunní komory ve svatovícké katedrále. Včera odpoledne je ale představitelé státu, města a katolické církve slavnostně vyzvedli a ode dneška je tak mohou ve Vladislavském sále obdivovat školní třídy. Právě tam začíná výstava, která letos připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn.
1: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko.
2: České země, ten den, kdy vystavujeme korunovační klenoty, symbol naší státnosti a duchovních kořenů, prosíme za naši vlast.
1: Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovíckého chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál a mohu slíbit, že po 11. hodině si na své v našem vysílání přijdou milovníci offroadu, bahna, taky track trailu a dalších. Budeme si povídat s hlavním organizátorem dalšího ročníku pístovských mokřadů, protože pístovské mokřady už se blíží, všechno to odstartuje už tenhle víkend a vy byste měli mít toho. Připomínám, že na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina s námi můžete vyhrávat i lístky.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz
4: 11 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Výročí Havlíčkova Brodu připomíná školákům i speciální komentovaná projížďka městem. Policie zasahuje v kanceláři nymburského starosty. Podle žalobců prověřuje veřejné zakázky. Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely. Nabízel ho znovu Lidl. Dnes nás čeká slunečný den, maximální teploty 23 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Autobus městské hromadné dopravy s výkladem k historii města teď projíždí Havlíčkovým Brodem. Tento a příští týden se speciální linkou vozí žáci tamních základních škol. Jízdy připomínají 770. výročí města od první písemné zmínky o městě a 30 let provozu vlastních autobusů tamními technickými službami. Podle mluvčí Brodu Jany Vránové by ale mohly jízdy sloužit do budoucna i jako součást učiva pro třeťáky a čtvrťáky.
5: Mám moc hezký podnět, jeli s námi třiďáčci a oni sice dopravní výchovu nemají, ale mají v prvouce téma Moje město. Takže nás napadlo, že vlastně je to věc, kterou bychom mohli zavádět pro ty třiťáky do té kvůli prvouce a pro ty čtvrťáky, kteří mají dopravní výchovu, aby se dozvěděli nějaká zajímavá fakta.
4: Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
6: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
4: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
7: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Opavští basketbalisté si v této sezóně Ligu mistrů nezahrají. O účast v soutěži přišli hned po prvním utkání kvalifikačního turnaje v bulharském Samokově, kde podlehli polskému týmu Dziki Varšava 99-116. V nadcházející sezóně tak čeká Slezany evropský pohár FIBA. A fotbalista Tomáš Souček přinese při pietě před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu dres zesnulé legendy West Hamu Luďka Mikloška. Klub to uvedl na svém webu. Bývalý reprezentační brankář chytal v londýnském celku 8,5 roku. U týmu pak po aktivní kariéře působil jako trenér golmanů. Mikloško zemřel v pondělí, bylo mu 64 let.
0: Počasí.
4: Třebíči nebo Vatíně je aktuálně 15 stupňů, v Novém Rychnově 14. Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se rozpustí nízká oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dávejte pozor na kruhovém objezdu u Vystrkova nedaleko Humpolce. Střetlo se tam osobní auto s nákladním vozidlem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké úterní dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina, máme 4 minuty po 11. hodině. Pístavské mokřady nejsou jen závody terénních vozů. Každý rok nabízejí adrenalin, bahno, silné stroje, netradiční disciplíny i program pro celou rodinu. Za touto velkou akcí ale stojí týdny a měsíce příprav, sehraný tým a snaha ukázat, že offroad může mít své místo i v péči o přírodu. A o tom všem si dneska budeme povídat. Jsem moc ráda, že pozvání do dobrého dopoledne přijal hlavní organizátor akce Pístovské mokřady Tomáš Kratochvíl. Hezké dopoledne.
9: Krásné dopoledne.
0: Hosté Heli Dvořákové.

strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Skladba Spím v obilí dozněla v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina a mým hostem je hlavní organizátor akce Pístovské mokřady, která oficiálně odstartuje už tuhle sobotu v areálu Pístov u Jihlavy, Tomáš Kratochvíl, přezdívaný. Je to pořád ještě platí Tomáš Kakna Kratochvíl, nebo už ne?
1: Hele, Elí, my se známe i z rádia.
0: Ve světě médií tomu tak bylo.
1: Ano, ve světě médií. Má za mé bohaté kariéry v médiích, která trvala velmi krátce, tak se mi tak říkalo, ale už to dlouho mi nikdo takhle neřekl.
0: Takže hezky. Tomáš Kratochvíl.
1: Třeba.
0: Dozněla píseň Spím v obilí, kdy naposledy si stihl spát v obilí. A můžeš vůbec před pořádáním pístovských mokřadů tak jako přivřít oko a trošku si odpočinu?
1: Já mám pocit, že to se mnou sekne pokaždý, když jdu a nejenom kolem obilí, protože je to náročný, ale těší mě to, dělám to rád, protože když potom člověk vidí ty lidi, ty diváky a ty posádky, jak odjíždí s dobrým pocitem a značením, že to byl dobře strávený víkend, tak to je asi to gro a člověk jako opomine to, že to fakt jako je dřina celý rok to domluvit a teď před těma mokřadama je to fakt intenzivní 3 měsíce práce od rána do večera. Takže je pravda, že usínám i za pochodu.
0: Když jsi před těmi 14 lety přišel s touhle myšlenkou uspořádat tuhle akci, vzpomínáš si, jak okolí reagovalo, jestli třeba klepali na hlavu a říkali, jsi blázen, to jako nemůže fungovat, to je jedna záležitost, konec?
1: Heli, ty jsi u toho byla. Já si myslím, že prvních pár mokřadů jste dokonce moderovali s Jirkou Doležalem. Bylo to přesně tak. Ty i ochránci, když jsem za nima přišel, že bychom chtěli jako suplovat stáda divokých zvířat a aby jsme tu vegetaci vytrhávali a udusávali těmi terénními auty, tak si klepali na čelo a říkali, jestli jako jsem se nezbláznil. Nezbláznil, pochopili to. Trvalo to teda 2 roky, kdy jsem jako mě je musel přesvědčit o tom, že když opravdu něco řeknu a slíbím, tak to opravdu i dodržím. Po 2 letech šli potom za majitelem pozemku, kterým je magistrát města Jihlavy, ty si opět klepali na čelo, ale řekli, vy jste odborníci, jestli teda tuhle tu spolupráci si myslíte, že to bude jako fungovat, zkuste to. Takže my jsme na jaře v roce 2013 opravdu to vyzkoušeli, ochránci se byli podívat, skákali 2 metry do vzduchu a dneska si vybavuju ty jejich slova. To je ono, takhle jsme si to představovali. Že my jsme opravdu těmi auty, těmi vzorky těch terénních pneumatik vytrhávali ty trsy té trávy a nedovolili ty vegetaci, aby prostě vyrostla, zastínila ty tůně, které jsou důležité pro ty obojživelníky, aby se rychle prohřály sluníčkem a právě to je to vhodné prostředí pro ty obojživelníky a pro ty vzácné druhy. A dneska těch míst je strašně málo a proto se zachovali obojživelníci a jsou to nejrůznější druhy žáb. Dokonce jsme objevili na mokřadech loni listonoha, což je fakt kriticky ohrožený druh. Je to prehistorické zvíře podobné trilobitu a opravdu to na mokřadech žije a opravdu se to tam dostalo jenom díky tomu, že tam tenhle ten management těch offroadových jízd probíhá.
0: Před námi je víkend, 14. ročník pístovských mokřadů, ale pro někoho 2 dny, pro někoho taky 1000 lidí, které dorazí na pístovské mokřady. Kolik lidí čítáte váš organizační tým?
1: Je to v desítkách, možná i ve stovkách, nebo blížíme se kolem té stovky, se to pohybuje. Je to jako náročný to celý, jako, ale ten tým, musím říct, zaplať pámbu, jako ač je to fakt jednou do roka, tak ty lidi se na to těší. A já jsem hrozně rád, že nejenom diváci se těší na tuhle tu akci a zachovávají nám přízeň. A já na rovinu, rozjet akci jako je jedna věc, ale udržet jí 14 let, toho já si strašně vážím a za to strašně moc děkuju, jako i vašim posluchačům, že chodí, protože většinou to je tak, že jako rok, 2, 3 diváci se jako nabaží a pak už přestanou chodit, ale nám ty čísla prostě jako rostou. Opravdu chodí čím dál tím víc lidí. Díky tomu my můžeme těm lidem říct, že ofroďáci nejsou jenom ničitelé přírody, ochránci nejsou jenom ti, co všechno zakazují a proto to děláme, aby jsme jako dělali trošku tu osvětu, že se dá takhle jako unikátní spolupráce, že může fungovat a může fungovat takhle dlouho. Takže diváci chodí, posádky jsou nadšení, oni jsme to spojili se slovenským mistrákem. Já nebudu říkat přesně tu větu, kterou oni často používají, jo. Říkají, to byla po akce. A fakt jako jsou nadšení, ale to prostě tam fakt snad všichni, co jezdí slovenský trial, tak chtějí přijet semka do Česka, ať to mají prostě daleko. Ale i ten organizační tým, všichni říkají, hele, to je super. Takže máme jako drtivou většinu těch lidí stálých a těší se na to, že dorazejí.
0: Ty jsi hovořil o tom, že je to pořád divácky úspěšné, ale je to hlavně o těch organizátorech, protože oni musí neustále tu laťku tak jako zvedat, lákat, na něco poutat. Jaká lákadla nás čekají v rámci letošního ročníku pístovských mokřadů? I to se dneska dozvíte.
2: Host Heli Dvořákové.

0: podcast Heli Dvořákové.
1: Už tenhle víkend nás čeká 14. ročník akce Pístovské mokřady, o které si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s hlavním organizátorem Tomášem Kratochvílem. Má vůbec ještě organizátor před začátkem téhle akce trému? Jako víš, je něco, co ti tak jako lehce znervozňuje, nebo už to všechno běží tak, jak má asi v absolutní pohodě?
2: Heli, ty víš, co jsem vystudoval za školu? Já jsem studoval herectví a tam se taky říká, že jako i když to představení hraješ po dvoustý, tak vždycky tam nějaký to chvění prostě v tom žaludku, v tom břiše je. Takže i tady samozřejmě člověk má strach z nejrůznějších věcí. Hlavně, aby se nikomu nic nestalo. To je první věc, protože jak ty posádky, když jsou v závodních sedačkách, mají helmy, mají pásy čtyřbodový, minimálně čtyřbodový, mají prostě kolem sebe ochranný rám, vždycky se může něco stát. O diváky mám strach, protože ty Slováci jsou fakt jako showmeni. Ty, co jako předvádějí, to auto lítá, prostě řve, prostě hrabe, prostě fakt jako brutus. A já mám strach, že prostě odlítne nějaký kámen a někoho trefí. Takže jsme tam nainstalovali už loni, právě protože měli přijet ploty a na ní jsme dali taky speciální sítě, aby to po případě zastavilo nějakou tuhle tu nečistotu, která by mohla někoho zranit. Máš strach samozřejmě o počasí, že jo? Protože tyhle venkovní akce jsou hlavně o počasí. Prostě ty rok na to makáš, vymýšlíš, řešíš a pak ti prostě zaprší a ty lidi prostě nepřijdou. Řeknou si, o, tak mokřady, jako tam je to přece jedno. Není. Ty diváci opravdu jako fungují podle toho, co je za oknem. A když je tam sluníčko, tak přijdou. Pokud tam sluníčko není, tak jich přijde třetina. Takže pro mě jako pro organizátora jako je to obrovský risk. Já jako ve chvíli, kdyby zapršelo, tak jako 3 roky vydělávám na to, abych to splatil ten prodělek, který tam je, protože my se snažíme opravdu jako i tu propagaci jako dělat dobře a to stojí samozřejmě obrovský peníze. Takže teď promiň, už jsem trošku zapomněl na začátku.
1: To je v pořádku. Já myslím, že si všechno odpověděl, možná i to, co jsem teprve chtěla položit, ale to je dobře. Ale na druhou stranu, když to pojmu na základě trošku té škodolibosti, není to o to lepší podívaná, když je deštivo, blátivo, protože pro ty jezdce musí být trošičku peklo, ne?
2: Víš co, jsou to mokřady, takže tam je jako fakt jako minimálně vlhko, ano. Ale je opravdu mokro, víceméně celý rok. Teď jsme právě řešili hladinu v té nejslavnější tůni Jožin z Bažin, jak jsme ji před lety pojmenovali a tam chybělo prostě 20-30 cm vody jako oproti jako standardu, takže jsme ještě přečerpali jednu tůň, aby jsme ji fakt jako doplnili, aby fakt jako to bylo výživný. Takže jako tam není problém s bahnem. Tam je právě problém ten, že potom, když jako ti to spadá, to vlhko i z vrchu, tak ty lidi. Ale jeden rok, musím zaklepat, že z těch 14 let nám jako propršel jenom jeden ročník a já děkuju tomu nahoře, že to tak bylo pouze jednou. A i to přišlo 2500 diváků, což jako to byly ty srdcaři, kterým jsem řekl, tak tyhle ty to fakt chtěli vidět. Tam chodili i třeba maminky s dětma, ty měly pláštěnky, holínky. Takže já doufám, kdyby nám zapršelo letos, takže si ty pláštěnky, holínky a deštníky připravíte a že dorazíte i za tohle toho počasí, protože je pravda, že to bude fakt mokřady ze všem všude, by to byly bývaly.
1: Jaká je letos největší novinka 14. ročníku pístovských mokřadů? Je tam nějaké velké lákadlo?
2: Samozřejmě to gros jsou závody těch terénních aut, offroad trial, jak jsem říkal, ve spojení se Slovákama, neuvěřitelná show, velký množství aut a atraktivních aut, který opravdu předvádí neuvěřitelnou show. A vždycky k tomu obměňujeme ten doprovodný program tak, aby ti diváci, kteří chodí každý rok, tak aby měli každý rok něco nového. Loni byl Dakar a letos budeme dělat truck show, což znamená velká nákladní auta, 2 6-kolové Tatrovky, 1 4-kolová IFA, kteří budou předvádět 2x v sobotu a jednou v neděli truck show. V sobotu v 1 hodinu bude takové prudké výjezdy a taková opravdu jako náročná trialová sekce, ale budou jezdit všichni najednou, takže fakt to bude jako, nebude to rozhodně nuda. No a potom v sobotu ve 4 hodiny jsme si vymysleli věc, která si myslím, že nemá široko daleko období a když jsem to zjišťoval, tak fakt jako tady v Evropě jsem nenašel, že by to někdo dělal. A to je bahenní rally.
1: Bahenní rally.
2: Ano, bahenní rally těch velkých několika tunových monster. Mělo by to probíhat tak, že ta auta odstartují a fakt jako rychlostí budou projíždět ty největší tůně, takže i Jožinem z Bažin budou projíždět, to znamená, bude řev motoru, bude prostě cákat bahno a bude prostě ten adrenalin. Z těch 3 aut pojedou 2, to jedno prostě má nějaký problém, že nemůže jezdit do těchto tůní, nicméně ty 2 auta doufám, že to zvládnou, protože my to nemáme vůbec vyzkoušený. Jak se to nikdy nejezdilo, tak my nevíme vůbec, co přijde. Takže se taky může stát, že zapadnou hned v první tůni a bude po všem, ale já doufám, že ne.
1: Ale tak to je trošku specifikum pístovských mokřadů, protože i loni jsme řešili podobnou věc, že jste nevěděli, jak nějaká aktivita dopadne, nakonec to všechno dopadlo skvěle. Jaký bude letošní doprovodný program, i to se dozvíte, bude to stát za to.

0: Emily Dvořákové.
1: Mým dnešním hostem je hlavní organizátor 14. ročníku pístovských mokřadů, které se uskuteční už tenhle víkend v Pístově u Jihlavy. Přijedou i zahraniční závodnice a jak silná bude ta konkurence?
2: Těch posádek vždycky jezdí, troufnu si říct, asi tak jako nejvíc na všechny offroadové akce, proto taky si troufnu říct, že jsme největší offroadová akce v Česku. Jezdí opravdu desítky, blížíme se ke stovce těch posádek a ty posádky jsou opravdu, jako troufnu si říct, neříkám z celé Evropy a z velké části, takže samozřejmě Češi, Slováci, Maďaři, Poláci tam budou letos, Bulhar tam dokonce jeden bude, Rakušáci, co jsem ještě z Ukrajinec, dokonce tam jeden jezdí s prototypem ve velmi atraktivním autem, takže troufnu si říct, že ta účast je mezinárodní.
1: Mezinárodní závody terénních aut a taky vraků začnou od 10 do 18 hodin v sobotu. Pojďme přiblížit, může se do těchto závodů nějakým způsobem zapojit i laická veřejnost.
2: Určitě, nejenom do diváckých soutěží, ale i právě do těch závodních sekcí, protože jsme udělali kategorii autovraky, takže kdo nemá na to si koupit terénní auto, tak si může zařídit autovrak, a nebo letos poprvé si může ten autovrak od nás i půjčit. S naším partnerem, který se stará o tyhle ty auta, tak má tam připravené auto na to, aby mohlo absolvovat ten

0: závod, protože nesmí mít nemrznoucí kapalinu v chladiči, aby to nevyteklo do přírody, musí tam mít krycí plech pod vanou, aby nevytekl olej z toho auta, nesmí mít světla, okna musí mít demontovány a tak dále, aby právě v té přírodě nezůstal nepořádek. A může si tenhle ten autovrak půjčit, pokud bude mít zájem, tak samozřejmě zveřejníme i částku, to asi tady teď nebudem říkat, ale je to opravdu jako, troufnu si říct za to, že si zajezdí celý víkend jako minimální částka, nebo můžeme říct?
1: Můžeme jo? říct.
0: 3900 korun a má to i včetně benzínu a všeho a zaplatí si jenom startovní a veme si helmu. Jinak ano. Všechno ostatní má připraveno, takže pokud by mě někdo zájem, tak určitě ozvěte se, ještě tam nějaká auta jsou. A jinak samozřejmě může se zúčastnit i divácky, protože máme tam dvě soutěže, potom v neděli, kdy ty závody probíhají už od 9 hodin zhruba do 1 hodiny, pak je teď možná do 2, já to pouze organizuju.
1: Do 2 hodin, ano, vyhlášení výsledku je ve 14.30 dokonce.
0: Děkuji, ano, ale já to pouze organizuju, tak nevím, děkuji Heli. Takže potom vlastně je ta soutěž, ta veleslavná třešnička na dortu Jožin z Bažin, kde jsme loni představili ten katapult, ten raketoplán, který mohli diváci i pojmenovávat, a letos se mohou zúčastnit tak, že mohou se nechat vystřelit, ale musí mít nějaký kostým kosmonauta. A kdo bude mít nejlepší kostým, protože budeme hlasovat, samozřejmě diváci hlasují, tak vyhraje barevnou laserovou tiskárnu multifunkční. A druhou pomoc, kterou nám můžou diváci jako pomoct, tak to bude pokus o rekord. Poprvé v historii pístovských mokřadů se pokusíme o zápis do České knihy rekordů s muzeem rekordů v Speleřimova. A to bude probíhat tak, že budeme se pokoušet o nejvíc zabahněných lidí na jednom místě. Takže kdo přijde a kdo se zúčastní tohoto rekordu, o pokusu o rekord, bude mít zabahněných minimálně 60% těla. My samozřejmě vyzveme teď, teď to začíná, tak získá na příští rok celovíkendové vstupné zdarma.
1: A je možná dobře, že si to řekl, protože kdo se bude chtít účastnit právě zmiňovaného rekordu, tak by si asi náhradní oblečení měl vzít sebou.
0: Tak my určitě na umytí něco budeme mít, je tam i sprcha s teplou vodou, takže to určitě zajistíme my, ale to suché oblečení by bylo lepší, kdyby si donesli. Jako mám spoustu oblečení ve skříni já, ale ty velikosti nemusí sedět, tak to by bylo lepší.
1: Takže pro jistotu vemte si svoje. Za chvíli pokračujeme, zaměříme se i na ženský trial. I ten nás totiž na letošním 14. ročníku pístovských mokřadů čeká, a nejenom ten.

0: Host Heli Dvořákové.
1: 14. ročník akce Pístovské mokřady už se blíží. I letos se od 14 hodin můžete na Pístovských mokřadech těšit na ženský trial. I o tom si budeme povídat v dopoledním rozhovoru s hlavním organizátorem Tomášem Kratochvílem. I tam můžeme vyhrát krásnou věc v rámci ženského trialu. Jaký je o to vůbec zájem?
2: Tak ženy většinou jako nemají tolik v lásce auta jako muži. I když si myslím, že se to hodně poslední jako roky mění. Takže právě proto jsme pro ně připravili tenhle ten ženský trial, tak aby mohli si to vyzkoušet na vlastní kůži, protože pro děti je tam spousta atrakcí, pro muže je tam spousta atrakcí, tak aby ženy měly svoji vlastní disciplínu. Takže zájem o to je. Ženy vlastně dostanou naše auto, některé se ptají, ale já to s tím mým nezvládnu. Říkáme, nebojte se, svoje si zase sedněte potom po skončení a odejte domů, nemusíte ho tady ničit. Takže dostane vlastně naše auto, helmu, připoutáme ji, je to orámovaný auto, takže si projede fakt jednoduchý trial, ale tak, aby si vyzkoušeli, a samozřejmě tam taky barevná multifunkční laserová tiskárna jako hlavní cena.
1: No a bude tam někdo sedět případně vedle té ženy, aby jí říkal, hele, trošku víc doleva, trošku víc doprava?
2: Může tam být nějaký mitvár, jak my říkáme, ano, nějaký spolujezdec, navigátor, ať to bude manžel nebo nevím, potomek, to je na ní. Bude tam náš komisař, který bude zaprvé počítat body a trestné body za tak, jak úplně v normálním trialu během těch soutěží během toho závodního víkendu, ale bude tam ještě z jednoho důvodu, protože loni se nám ženy trošku rozvášnily a trošku nám to autíčko pochroumaly, tak tam bude i trošku brzdit ty emoce, aby náhodou, aby i další ženy mohly jako ten trial absolvovat.
1: Výborně. No a jaký bude ten doprovodný program? Ty už si nakousl, že toho bude velká spousta pro vás, muže, taky pro děti, tak co nás čeká?
2: My jsme tu trakšu nedopověděli, řekli jsme, co bude v sobotu, že bude nejdřív taková náročná trialová sekce a ve 4 hodiny ta bahení rally show. Ale v neděli v 1 hodinu bude Demolition Derby. A my jsme to trošku vzali i jako osvětově, takže můžete se podívat na to, jaké to bude, když dvě auta se srazí nejdřív v malé rychlosti, pak ve větší a pak uvidíme, jakou rychlost zvládnou ti naši kaskadeři, kteří tam budou. A potom postavíme to jedno auto za nákladní auto, a druhé nákladní auto do něj narazí, abyste viděli na vlastní oči, co to s tím osobním autem udělá, pokud by vás nákladňáky mezi sebe sešrtovali. Tam samozřejmě už nikdo v tom osobáku sedět nebude. Doufám, že stihne vystoupit. Uděláme všechno pro to, aby tam nebyl. No a pak samozřejmě začne ta přejíždička těch aut a demolition jako derby opravdu taková, kdy ty nákladňáky, ty několika tunový monstra pomačkají ty osobní auta. No tak to je ten hlavní program, no ale jinak samozřejmě máme obrovský program další a vrací se nám ziplajna, což bylo velmi oblíbená věc před 3 lety, akorát, že provozovatel, který s těmi ziplajnami jezdí po celé Evropě, tak bohužel nemohlo teď poslední 2 roky. Pojede se ze střechy té vysoké haly, pojedete nad tím valem, kde právě bude probíhat ta truck show, pojedete nad Jižinem z Bažin a zhruba 200 metrů, a je to, vyzkoušel jsem si to, a je to fakt jako frmol, je to fakt jako švung, pojedete přes celé mokřady až na druhou stranu k té polní cestě. Kromě toho budou projížďky v Buginách s Autoklubem České republiky, budou projížďky v Minitatrovce, samozřejmě pásák obojživelný, ten nemůže chybět, RC modely, skákací hrady, samozřejmě malování na obliče a spousta dalšího, takže já věřím tomu, že když přijdete na jeden den, tak to nestihnete ani projít.
1: Takže raději na celý víkend.
2: Lidé se mě ptají, jako jestli je lepší sobota nebo neděle. Ta neděle má ten toho Jožina z Bažin, který
1: je
2: jako...
1: Taková víc demoliční, ne, ta neděle?
2: Ta bude demoliční, ale ono bohužel jako právě spousta těch aut jako se v sobotu taky rozbije, protože to je fakt jako na hranici fyzikálních zákonů a je to fakt pro tu techniku extrémně náročný. Takže pak už těch aut v neděli je míň. Neříkám, že jich bude půlka, ale může se stát, že některý jako atraktivní auta jako nebudou. A právě spousta lidí mi říká, hele, my jsme byli na jeden den a to se fakt jako, to je tak obrovský program a tolik zábavy, že to nestíháme. Takže opravdu doporučuji jít na oba dva dny a nebo to udělat jak někteří diváci, kteří přijedou třeba už v pátek a kempují tam celý víkend, jsou třeba zdaleka, takže tam opravdu jako mají tu akci tak rádi, že jezdí pravidelně a opravdu si z toho udělají celovíkendovou zábavu.
1: Užijou si tu atmosféru takzvaně plnými doušky. Zůstávejte s námi, za pár minut prozradíme, kde si stále ještě v předprodeji můžete koupit vstupenky, abyste to všechno stihli včas.

0: Eli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je hlavní organizátor už 14. ročníku akce Pístovské mokřady, která oficiálně odstartuje už v sobotu od 7 hodin, registrace posádek a další věci. Tomáš se tady na mě kouká, já vím, že už přijedou v pátek, ale v sobotu se všichni zaregistrují do toho samotného závodu. No a v 10.00 to začne pro nás veřejnost, tedy mezinárodním závodem terénních aut a taky autovraků. Ten program je nabitý nejen v sobotu, ale také v neděli, kde si na Pístovské mokřady můžeme pořídit lístky. Dají se třeba koupit ještě v předprodeji?
2: Dají se koupit do zítřka, takže máte poslední šanci si koupit v předprodeji lístky, protože jsou za zvýhodněnou cenu, takže určitě neváhejte. A jinak samozřejmě na místě bude možnost samozřejmě si lístky koupit. Ale já bych tě chtěl opravit, Eli.
1: Opravně.
2: Ty posádky nepřijedou v pátek. Někteří blázni už tam jsou.
1: Už tam jsou?
2: Ano, od minulého
1: týdne. Co tam dělají?
2: Těšej se. A jsou rádi, že tam můžou být, samozřejmě nám i pomůžou s nějakými věcmi, takže já jsem hrozně rád, že prostě ty lidi takhle ta akce baví a že je to takovýhle, troufnu si říct, fenomén, ty mokřady, že se takhle jako rozjelo a fakt mě to těší.
1: Takže oni už tam jsou. Tak kdyby někdo chtěl, ví kam vyrazit, že? Aby něco málo viděl. Webové stránky pojďme přiblížit, protože si myslím, že i přesto, že si povídal hodně, tak je třeba spousta věcí, které jsme nestihli říct, armádní technika a další a další.
2: Je to tak, pistovskemokrady.cz, nebo jestli to chceš být tak www.pistovskemokrady.cz, to dohromady tam není, .cz.
1: Výborně.
2: Tam je veškerý program, veškerý informace o vstupném, od kdy do kdy se jezdí, kdy co najdete, kdy bude track show, samozřejmě o našich partnerech, kteří jsou strašně důležití a jim strašně moc děkuju, že nám zachovávají přízeň, protože opravdu my máme těch partnerů tolik, že a jsou stálí, že já fakt už jako stačí zvednout telefon a oni v klidu to mé tak jako každý rok a to je prostě pecka, že jsou jako i oni spokojeni a že jim dáváme to, co prostě oni dávají nám, i vracíme jim to prostě plnými doušky. Takže jim samozřejmě děkuju, protože ani bez nich by prostě tak takováhle akce nebyla.
1: No, je tedy pravdou, že když se člověk rozhlédne po našem krajském městě, tak není místo, kde by nezaznamenal, že se budou konat Pístovské mokřady. Vy ty auta máte snad úplně všude.
2: Jednak auta, jednak plachty a nejenom po Jihlavě, ale snažíme se i celý kraj Vysočina, ale opravdu já si dávám tu práci, kdy opravdu objíždím, zvoníme na ty zvonky, dobrý den, vy tady máte plot, že bychom tady, to bylo dobře vidět, nepoškodíme ho, nabízíme za to volňásky, tak kdyby někdo z vašich posluchačů třeba příští rok chtěl s námi spolupracovat a mít za to volný vstup, tak určitě může. Takže fakt se snažíme takhle, aby ty lidi se o té akci dozvěděli, protože si myslím, že ta akce je hezká. A určitě by byla škoda, kdybyste o to přišli.
1: Je v rámci těch závodů nebo po tom závodu nějaký okamžik, kdy se tobě, co by tomu hlavnímu organizátorovi takzvaně jako uleví a řekneš si, super, všechno dobře proběhlo, teď se dám chvilku takzvaně nohy nahoru a budu mít klid?
2: No, to jsou dvě otázky nebo dvě odpovědi. Kdy to ze mě spadne, ten kámen ze srdce, ale je fakt veliký, tak to je přesně v tu chvíli, kdy skončí všechny ty atrakce na tom Jožinovi z bažin. Protože to už dneska není jenom o tom, o těch skocích, nebo nejdřív to byl průjezd tou tůní, pak skoky, ale je to o tom, že je tam soutěž, mám to na salámu, kdy vlastně buď jsme skákali, nebo jsme věšili lidi oni se teda drželi na tom laně, než jsme tam chtěli chudáky pověsili. Pak jsme teď udělali ten katapult loni, pak máme vlastně ty skoky, že jo, letos mimochodem novinka během skoků, budeme skákat i s karavanem. Nám se podařilo sehnat přívěs, karavan a za jedním autem skočíme i s karavanem. A pak samozřejmě ten vrchol, ten rekord, pokus o rekord o nejvíc zabahněných lidí, to bude úplná třešnička. Takže pokud po tomhletom rekordu nic se nikomu nestane, všechno vyjde, všichni budou šťastní a spokojení, tak tam ten kámen spadne. Možná i do toho Jožina z bažin. Ale nohy na stůl, to je jako měsíc po akci nejdřív a rozhodně jako já nejsem člověk, který by ty nohy na stole měl dlouho. Takže je to musíte uklidit, že právě ty plachty, my si dáváme i jako záležet na tom, že když už tu plachtu někde máme, takže opravdu přijedeme jeden, dva dny po akci hned, jak nám to dovolí čas, tak prostě je sundáme, aby opravdu jsme nenechávali někde nepořádek, jak někteří provozovatel nebo pořadatelé akci, že to tam visí ještě měsíc po akci. Jo, jezdíme teď tu techniku, jak říkáš, ty auta máme prostě všude možně vystavený, nejenom po Jihlavě, takže aby jsme svezli ty auta, stáhli jsme je, aby tam opravdu jako nehyzdili to nějak, nebo lidi nebyl naštvaný, že to tam, že tam překáží. Takže se snažíme a uklízíme a třídíme a umejváme a je říjen a
1: je podzim. Jedna a noha. Zachraňujete přírodu krásně, staráte se o všechny ty žábrnošky, listonohy a jiné.
2: Snažíme se.
1: Děkujeme za to. 14. ročník pístovských mokřadů se blíží. Doufám, že se všichni sejdeme v Pístově u Jihlavy na tomhle parádním ročníku a skvělé podívané, o kterou se mimo jiné stará samozřejmě Tomáš Kratochvíl a celý jeho tým. Díky moc za naslyšenou.
2: Já děkuju a budu se na vás těšit o tomto víkendu. Hezký den.
0: Hosté Heli Dvořákové.

pohádky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky,
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Znám ještě nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokytky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Nové vlaky na trati z Prahy do Brna přes Vysočinu vyjedou nejspíš později. Handbakeři v Třebíči vybrali 200 000 korun na domov svaté Zdislavy. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Odpoledne bude slunečné s teplotami až 25 stupňů. Máme pro vás zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Nové moderní vlakové soupravy na trati mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu budou od prosince nejspíš jezdit v nižší frekvenci, než bylo v plánu. Linky bude nově místo Českých drah na základě výsledku soutěže provozovat společnost RegioJet. Podle aktuálního vyjádření firmy pro Český rozhlas ale do zahájení provozu polský výrobce nejspíš stihne dodat jen 8 souprav místo 18 objednaných. Ministerstvo dopravy to považuje za nedodržení smluvních podmínek s odpovídající sankcí, vysvětluje jeho mluvčí František Jemelka.
6: Dopravce byl upozorněný, že i časově omezené nenasazení žádných vlaků budeme pokutovat podle smlouvy o veřejných službách. Je pak na dopravci, zda bude tyto sankce zpětně vymáhat po dodavateli vozidel.
5: Vlaky budou jezdit v hodinových intervalech přes Havlíčkův Brod a každý druhý bude končit na novém terminálu v Jihlavě. Zhruba 200 000 korun na dobročinné účely se podařilo získat handbikerům při víkendovém rodinném festivalu v Třebíči. Jezdci na kolech s ručním pohonem se zapojili do jízdy, jejíž výtěžek pomůže tamní oblastní charitě. Konkrétní využití přiblížila ředitelka Eva Hanáková.
7: Výtěžek poputuje na dokončení nového centra služeb svaté Zdislavy. Místa, které pod jednou střechou nabídne zázemí domácímu hospici, paliativní péči i dalším zdravotním a sociálním službám.
5: Stovky kilogramů ryb uhynuly v Olomouci v řece Moravě a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát s tím, že důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je v ní málo kyslíku a ryby se dusí. Radnice mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužila do konce října zákaz odebírání vody z některých toků, popsala mluvčí města Lenka Jedličková.
8: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
5: V severní a centrální části Nizozemska je omezená vlaková doprava. Správce železnice, vládní organizace ProRail, nevyloučila sabotáž. Na kolejích se během ranní špičky našlo několik neznámých předmětů, které tam někdo umístil záměrně. To způsobilo rozsáhlé výpadky v kolejovém obvodu. Kdy se doprava zcela obnoví, zatím není jasné.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v utkání Eurohockey Tour střetnou se Švédy. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédskem bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
0: Počasí.
5: V Černovicích je teď 17 stupňů, v Třebíči nebo Velkém Meziříčí 19. Odpoledne bude na Vysočině polojasno nebo skoro jasno. Teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů a zafouká pouze slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na dálnici D1 zpozorněte mezi 94. a 141. kilometrem ve směru na Brno. Cestáři se tam pustili do údržbových prací a uzavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví. Jarda, Hypochondr jsou tady. Pardon, písničky pro Vysočinu. Telefonní číslo, na které můžete zavolat a poslat někomu písničku, udělat někomu radost, nebo mi říct nějaký vtípek, veselou historku, je 22 155 49 99. SMS-kovo je jiné, 90 011 04. Když budete psát SMS-ku, tak napíšete slovo píseň, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte na to, pojďte rozdávat radost. No a jdeme na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Dnes jsem našel 1000 korun v zimní bundě. Ať si každý říká, co chce, ale pracovat v divadelní šatně se mi líbí.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A první volající pan Jarda Střebíček. Krásný den.
3: No, vám všem. Já bych to potřeboval zahrát písničku sestře Milče do Havlíčkova Brodu. Včera měla narozeniny. Tak bych si poslal hodně zdraví štěstí.
2: No tak jo. Já se přidávám taky, všechno nejlepší. Já slyším, že zrovna dáváte na stůl. Prostíráte, ne?
3: No.
2: Tak přeji dobrou chuť.
3: Děkuju.
2: Ještě jednou všechno nej a písnička Kouzelná noc od Lunatiku je tady a posílám.
3: Ano, děkuji.

0: Manžel mi řekl, že našemu vztahu chybí jiskra. No tak jsem ho vzala paralyzérem, no. Až se probere, zeptám se ho ještě jednou.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A je tady další volající. Pavel Zástěra ze Žďáru. Krásný dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům a poprosil bych o zahrání pěkné písničky pro moji milovanou Aničku Janu, také ze Žďáru nad Sázavou, našemu malému společnému výročí. A písnička by byla od Václava Neckáře Láska má, což je pravda.
0: Posílám.
2: Děkuji moc krát.
0: Pěkný den.

0: sousedko, víte, že váš manžel běhá za mladejma holkama?
1: Hejda, maneno, a co má bejt, ne? Váš pes taky běhá za každým autem a myslíte, že ho někdo sveze?
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Přesně tak, a v této chvíli na telefonu už čeká Ilonka z Havlíčkova Brodu. Krásný den.
4: Krásný den, zdravím všechny posluchače, tady je Ilona a já bych si přála písničku pro kamaráda Pepíka od Hanky Zagorový, který měl nedávno krásný narozeniny.
3: Tak mu popřejem všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí.
4: Ano, děkujeme.
3: Není za co.

0: kamará.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Ve středečním dobrém ránu máte poslední šanci získat dvě vstupenky na nový český film Když se zhasne. Jde o seniorské promítání v jihlavském kině Sinestar. Podmínkou soutěže je, aby vám bylo 60+. Pak už postačí dovolat se ve správný čas do studia, uhádnout filmovou ukázku a lístky jsou vaše.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
4: A už tady mám další přání. Dobrý den, zahrajte prosím zase jednu pamětnickou písničku Vítr ví své, kterou naspíval Štěpán Mátl. Díky, Jarek Střeště.

0: Veverka najde tři oříšky, rozlouskne první, vypadnou stříbrné šaty. Rozlouskne druhý, vypadnou zlaté šaty. Rozlouskne třetí a vypadnou diamantové šaty.
1: Jejda, mane, to není možný, já se kvůli ty pitomý pohádce ani nenajím.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak, a mám tady další přání. Jardo, prosím o písničku Jdi za štěstím od Karla Gotta, jen tak pro dobrou náladu.

0: doktorovi, že ho bolí brucho. Doktor mu vraví, to máte z Ostravy. Myslíte, pán doktor? Veď já jsem v Ostravě ještě nikdy nebol.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak. A já tady mám další přáníčko. Dobrý den, zahrajte prosím pro Františka Bělíka písničku Elektrický valčík od Zdeňka Svěráka. Páteční písnička měla velký úspěch, tak si dáme dneska nášup. Děkuji, Tomáš.
3: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posledné.

0: Pražský proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Vosátky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nasrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: ředitel večer domů a stěžuje si manželce. Toho řidiče propustím. Už podruhé mě málem zabil. Ale no tak Kájo, chlácholí ho manželka, dej mu ještě jednu šanci.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A mám tu další přání, prosím o zahrání písničky Švihák Lázeňský. Děkuji, Milena. Je to tady, Mileno.

0: Manžel. Je, to je romantika. Svíčky. Olej. Manželka. Hele, nedělej ze sebe blbce a zavři tu kapotu.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, a teď tady píše Jarka. Jardo, prosím tě, už dlouho nebyla kulatá. Kulatou, dobře, zaspívám s radostí.

0: jsem si doma peněženku.
1: No nekecej, a kolik stojí?
0: No stojí právě 3,5 tisíce.
1: Aha, no tak tady máš 50 korun a zajď si domů pro peněženku. Já počkám dole v hospodě.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
0: No a teď píše Pavel: Jardo, nemáš tam 2 láhve vína? No jasně, že mám, počkej, jen to odšpuntuju. Tak na zdraví.

0: posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A mám tady další přáníčko. Zdravím všechny a prosím o zahrání písničky Agnes, díky, Dáša. Tak jo, Jaroslav Fikrent.

0: Ahoj Pepo, čověče, tak včera se mi narodil syn, kluk jako buk. No gratuluji. A co manželka? No ta ještě o tom neví.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
0: A Jirka bych chtěl teď jednohubky. Já vím, že teď zrovna je čas obědu a jednohubky jsou spíš taková večerní záležitost, no ale dobrá, Vladimír Mišík vám to dá teď v poledne.

Tak ty jste si nabídli jednohubky od Vladimíra Mišíka. Já se s váma loučím. Mějte se, smějte se. No a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: O historii Havlíčkova Brodu se školáci dozvídají z komentovaných projížděk autobusem. Kriminalisté zasahují v pražské vojenské nemocnici, prověřují veřejné zakázky. Další kuřecí maso obsahovalo bakterie salmonely, nabízel ho znovu řetězec Lidl. Odpoledne bude slunečné s teplotami až 25 stupňů. Máme pro vás zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Část výuky teď žáci z Havlíčkobrodských základních škol absolvují v autobusech městské hromadné dopravy. Účastní se speciálních výjížděk městem doprovázených výkladem historie Havlíčkova Brodu a místní dopravy. Radnice je nachystala pro školáky k letošnímu výročí města.
4: Kdo ví, jak se jmenuje?
5: Ukazuje mluvčí Brodu Jana Vránová z okna školákům památky ve městě a dodává k ním další informace. Další otázky směřují ale i na dopravu, zejména na tu hromadnou. Celý výklad poslouchá spolu s dětmi také řidič Jaromír Kadlec.
6: Se taky něco dozvím o Havlíčkovu Brodu, co jsem třeba nevěděl, takže je to fajn a dělat něco pro děti je vždycky jako samozřejmě na místě.
5: Kromě výročí 770 let od první zmínky o městě si totiž letos v Brodě připomínají 30 let od doby, kdy technické služby provozují vlastní MHD. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Příslušníci vojenské policie zadrželi 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hájková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policisty spolupracuje, více zásah komentovat nechtěla. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, zákazníci ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července.
0: Sport.
3: Dnes začíná nový ročník hokejové extraligy. V úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Sezóna přinese novinky. Například sudí budou vysvětlovat rozhodnutí nahlas a v každé třetině budou nově 3 komerční přestávky.
0: Počasí.
3: V Přibyslavě je teď 18 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Moravských Budějovicích 20. Odpoledne bude na Vysočině polojasno nebo skoro jasno. Teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů a zafouká pouze slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Havlíčkobrodsku se stala nehoda mezi obcemi Kámen a Sedletín. Bouralo tam nákladní auto. Místo je s opatrností průjezdné. A nehoda je také na Pelhřimovsku mezi obcemi Proseč Obořiště a Částkovice. Tam se střetla 2 osobní auta a také s opatrností projedete šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: super. Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v DOXu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No, já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to úmyslně umyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, to je disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mysleli bych, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mi vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jako by vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká. Myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: No a pak se box utopil v krvi vlastně, jakož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: Hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct, za té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem v boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelný skladu. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelný skladu Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. Zápasy těžký.
0: Takže box

0: vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat.
1: Hodně jsem cestoval.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu. I to vám
1: taky, různé filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. A z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Já si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstí, Ať mě kamarád, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstí, Ať mě, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat, a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutný a to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. Pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljaských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý tyto ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to, téma? Je to ten den, musí ten den být trošku zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky malu hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, plánovaná na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co? Tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které má?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovních, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: RegioJet nebude mít včas nové jednotky pro rychlíkové spoje přes Vysočinu. Za zásah u Vyskytné jsou jihlavští dobrovolní hasiči ve finále celostátní soutěže. Zdeněk Faltus z ANO je novým krajským zastupitelem. Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru sprchne, teploty do 25 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Nové moderní elektrické vlakové soupravy na rychlíkových spojích mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu nejspíš vyjedou později, než bylo v plánu. Přiznala to společnost RegioJet, která bude linky od prosince na základě výsledků soutěže Ministerstva dopravy zajišťovat místo dosavadních Českých drah. Z původně objednaných 18 souprav bude mít dopravce v tu dobu k dispozici nejspíš jen 8. Podle mluvčího RegioJetu Lukáše Kubáta je na vině zpoždění dodávek od polského výrobce.
2: Pokud polský výrobce nestihne dodat všechny nové jednotky včas, dočasně nasadíme klasické soupravy, které i tak nabídnou výrazně vyšší komfort než současné vlaky na této lince. Od prvního dne navíc nabídneme cestujícím plný palubní servis s širokou nabídkou občerstvení.
0: Spoje budou jezdit v hodinových intervalech a každý druhý by měl nově z Havlíčkova Brodu pokračovat na konečnou stanici do Jihlavy. Jihlavští dobrovolní hasiči jsou ve finále celorepublikové soutěže Dobrovolní hasiči roku. Odborná komise je vybrala mezi 5 finalistů za jejich zásah při březnovém požáru u Vyskytné nad Jihlavou. Tehdy tam hořelo 20 hektarů lesa, vzpomíná velitel jednotky Jan Flaška.
3: Určitě to byl největší lesní požár, u jakého jsme zasahovali za celou dobu historii jednotky. My jsme nasadili několik vodních proudů a snažili jsme se zastavit tu frontu šíření toho požáru ve spolupráci s dalšími jednotkami.
0: O výsledném pořadí finalistů rozhoduje veřejné hlasování. Začalo 11. září a potrvá do 16. října do půlnoci. Novým krajským zastupitelem na Vysočině je Zdeněk Faltus z hnutí ANO. Nahradil stranického kolegu Josefa Kota, který se stal členem kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Obě funkce jsou ze zákona neslučitelné. Zdeněk Faltus tento týden složil zastupitelský slib. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS 2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Pak se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy. Systém ETS 2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností do plateb za vytápění budov. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem, oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy.
1: Sport.
0: V domácím fotbalovém poháru se dnes rozhodne o dalších 2 finalistech. 2 druholigové týmy nastoupí doma proti klubům z nejvyšší soutěže. Třinec v 16:30 proti Mladé Boleslavi a Vlašim v 17 hodin proti Liberci. A čeští volejbalisté si dnes na evropském šampionátu zahrají s domácími Italy. Zápas začne v 21 hodin a 5 minut. Svěřenci kouče Nováka už mají jistý postup ze skupiny.
1: Počasí.
0: V Humpolci je právě 19 stupňů, v Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě 21. V noci a ráno se lokálně vytvoří mlhy, teploty poklesnou na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů. Zítra nás čeká polojasno, postupně oblačno. Večer bude od západu přibývat další oblačnost a dostaví se přehánky a bouřky s vydatnými srážkami. Teploty vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte mezi 94. a 141. a půltým kilometrem ve směru na Brno. Kvůli údržbě tam cestáři uzavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 14. hodině je s vámi opět rádio vašeho kraje, pohodový poslech a dobré úterní odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina přeje Petr Janáček. Za chvíli vás naučíme dělat jablkové tiramisu. Tuto pochoutku připravil podle výherního posluchačského receptu cukrář Vojtěch Vrtiška a jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: tak. V rámci dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina hrála kapela Žlutý pes a Ondřej Hejma písničku Modrá je dobrá. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A my se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochocký a právě Vojtěch Vrtiška. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil doslova na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru, a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky, bílky si vyšleháme spolu s cukrem, pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetřík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. A v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme a máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně. lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Je jasné, že tahle verze jablkového tiramisu nadchne naprosto každého. Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy. No a v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dobré úterní odpoledne z Českého rozhlasu Vysočina. Venku svítí sluníčko, ideální příležitost udělat nějakou práci třeba na zahrádce. Spojíte příjemné s užitečným. Pohyb na čerstvém vzduchu je totiž velmi zdravý. Ostatně my u pohybové aktivity zůstaneme. Dnešní odpoledne ve Žďáře nad Sázavou totiž patří seniorům a sportu. Na co všechno se tam dřív narození mohou těšit a co je v programu čeká, na to už za pár minut najde odpověď náš regionální stopař Adéla Zachová.
1: Ve středečním dobrém ránu máte poslední šanci získat dvě vstupenky na nový český film Když se zhasne. Jde o seniorské promítání v jihlavském kině Sinestar. Podmínkou soutěže je, aby vám bylo 60+. Pak už postačí dovolat se ve správný čas do studia, uhádnout filmovou ukázku a lístky jsou vaše.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

Hát se na hocam skúší penajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucovský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocovský šípy najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Před necelou půl hodinou si přišli na atletický ovál druhé základní školy ve Žďáře nad Sázavou zasportovat seniori v rámci sportovního dne, který město pořádá se Senior Pointem, knihovnou a střediskem volného času Aktiv. Co přesně na návštěvníky čeká, nám teď řekne regionální stopař Adéla Zachová, která je v živém spojení přímo z místa. Adélo, přejeme dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne. Pro návštěvníky je tady nachystané tedy odpoledne plné aktivit, her. Přišlo opravdu několik desítek seniorů a stále ještě sem chodí se přihlašovat a připravené jsou tady různé sportovní disciplíny, a to jak ty tradiční, tak i trošku netradiční. Celkem je 10 stanovišť a nejde ale o žádné vrcholové sporty nebo vrcholové sportovní výkony. Důležité je hlavně pohyb, takže například účastníci hrají kroket, hází na basketbalový koš, zkouší si slalom s florbalovou holí a míčkem. Některé dámy to teda vyšperkovaly tak, že to zkouší s koštětem a hází i kroužky na cíl. No a samozřejmě na takové akci nemůže chybět i výborné občerstvení.
2: Prozraď nám, o co je mezi seniory největší zájem?
3: No, překvapivě si nejvíce užívají obyčejný hod na basketbalový koš, tam jsou v podstatě pořád fronty a to samé platí právě i o tom slalomu s florbalovou holí a míčkem.
2: Takže na tuto akci si seniori mohli vzít třeba i nějaký doprovod?
3: Určitě, samozřejmě se seniory přijí děti, vnoučata nebo jejich přátelé a právě sport vlastně všechny spojuje napříč generacemi a to je ten hlavní důvod nebo ta hlavní myšlenka celého toho dnešního programu.
2: Říká kolegyně Adéla Zachová, která navštívila sportovní den seniorů ve Žďáře nad Sázavou. Tak díky za pozvánku, sportu zdar, hezké odpoledne a naslyšenou.
3: Sportu nazdar, mějte se krásně, mě naslyšenou.
1: Regionální stopař.
2: A my se za chvíli vypravíme na Pelhřimovsko. Stanislav Dědič z Častrova měl kdysi sen opravit nějakou starou roubenku. Po letech se mu sen splnil, místo roubenky se ale pustil do fary v rodné obci. Podrobnosti nabídne za pár minut dnešní příběh z Vysočiny.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Fara u kostela svatého Mikuláše v Častrově na Pelhřimovsku stojí už 200 let a je možné říct, že teď vstala z mrtvých. Má novou šindelovou střechu, omítky nejsou opadané a všechny tři komíny jsou bílé jako sníh. Ten zázrak způsobil nový majitel Stanislav Dědič, který nás farou provedl od sklepa po půdu.
2: Fara byla postavena v roce 1826 za tehdejšího faráře Martina Luska.
3: Co vás vedlo k tomu, že jste koupil starou faru?
2: Kolem téhletý fary jsem jezdil vlastně, protože jsem tady rodák, denně a teď člověk viděl, jak pomalu chátrají. Rozpadají se komíny, střecha je děravá a zjistil jsem vlastně na stránkách Českobudějovického biskupství, že faru prodávají. Tak jsme začali vyjednávat a nakonec jsme se dohodli.
3: Když jste kopal do těch zdí, vypadlo někde něco zajímavého?
2: Ve sklepě jsem viděl, že je tam nějaká praska. Tak jsem vzal zbíječku a nakonec tam byly zazděny dveře a tradovalo se, že z fary na Barborku, což je tady 2 kilometry hájovna, že je podzemní chodba, ale po metru jsem zjistil, že jsou tam schody. Schodby do sklepa, asi tam šlo vlhko, takže to zazděli.
3: Teď jsme v jaké místnosti?
2: Tomu říkali sál, přijímací místnost, kdy pan farář měl své hosty.
3: Zůstal tady nějaký inventář?
2: Akorát 3 skříně, které jsou na půdě. Tady měl pan farář ložnici, ten měl takovou krátkou postel.
3: Takové malinké.
2: Která zasahovala vlastně do dveří. Zvenku, jak se topilo, tak tyhle zdi se vlastně nahřály a bylo tady krásný teplo. Což jsem znovu zrekonstruoval ze šamotových cihel, protože to bylo celý rozpadlý.
3: Vy z toho teď tady děláte takové muzeum.
2: Když tady byl pan farář Fabián, který jsem přišel ze Křtěnou a od Temelína, tak přišel se svojí kuchařkou a ta se stala vlastně mojí prababičkou.
3: Další důvod, proč jste do té fary šel?
2: S tím příbuzenstvem se do dneška stýkáme a ta Mařenka volala, že mají na půdě ještě po panu farářovi knížky, tak jsme tam proto dojeli a ty knížky se vlastně vrátily po 110 letech.
3: To jsou ony. Obrana víry, potom základní, zákonové, státní. Jirásek je tady. A ze sálu se půjdeme podívat

0: kam?
1: To byla taková malá místnostka. Když jsme ministrovali, tak tady byl kalich, monstrance, takový skládek.
0: Ta fara je opravdu velká. Vstupujeme do ložnice.
1: Byla to kuchyně. Ta rohová nika byla celá začouzená. Tam byl průduch do vedlejšího komína. A vedle, kde je dneska koupelna, tak tam byla černá kuchyně.
0: Otevíráme dveře do sklepa.
1: Tohle byl dřív sklep na brambory, na ovoce.
0: Chodbičkou jsme prošli do vinného sklípku. Tamhle na zdi je nějaký starý portrét, otrhaný.
1: To bylo taky doma na půdě. Moje babička říkala, že je to teta z Ameriky.
0: Prohlídku fary zakončíme na dvoře. Říkal jste, že spoustu práce jste si udělal sám, ale přece jenom jsme na vesnici.
1: Jsem potřeboval dát třeba 8-metrový trámy na půdu, tak jsem volal kamarádům během půl hodiny. Tady bylo 10-12 chlapů, pak jsme si sedli a 2 hodiny jsme povídali a toho si člověk váží.
0: Z Častrova Irena Šarounová, Český rozhlas.
2: Častrovskou faru bude Stanislav Dědič využívat k soukromým účelům. Tento víkend 19. září se do ní ale můžete podívat každý z vás, kdo přijde oslavit 200 let této kulturní památky. Program začíná ve 14 hodin a kromě prohlídek je připravená i muzika, promítání fotografií z rekonstrukce a nejen pro děti ukázky miniatur parních strojů. O programu uslyšíte více v zítřejším Dobrém ráno.
3: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Já to...

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, přesně ve 3:15.
1: Počasí.
0: Po těch chladnějších dnech dorazilo na Vysočinu konečně vcelku výrazné oteplení. Jak dlouho nám tenhle přívětivější ráz počasí vydrží, jestli máme vytahovat ještě letní oblečení, nebo raději nechat po ruce to teplejší, to už prozradí meteorolog Petr Minstr. Zdravím do Brna, vítejte ve vysílání Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A pojďme nejdříve na aktuální situaci. Jak to teď na Vysočině vypadá z vašeho pohledu? Je to slibované oteplení na teploměrech znát?
2: Je to určitě znát, slunečné příjemné počasí, jenom s drobnou kupovitou oblačností, která se navíc zmenšuje, tak nám dovolila teploty v maximech od 21 do téměř 25 stupňů, s tím, že i na kopcích je v podstatě těsně kolem 20. Vítr pouze slabý proměnlivý.
0: Jaký bude dnešní večer a jaká nás čeká nadcházející noc z úterka na středu?
2: Tak zatím bude oblačnost ubývat, a to až do vyjasnění v průběhu noci. Potom očekáváme postupně tvorbu mlh nejprve v údolích. Do rána se může opět rozrůst mlha i do nízké oblačnosti, jinak té oblačnosti bude málo. Teploty poklesnou na 12 až 9 stupňů, v některých údolích to může být při dlouho jasné obloze jen 7 stupňů. Nicméně ráno začneme tu oblačnost nízkou a mlhy rozpouštět a postupně se objeví polojasno. V odpoledních hodinách až oblačno, nicméně ta oblačnost částečně bude průsvitná, takže teploty opět 22 až 25 stupňů. Každopádně večer už nás začne ovlivňovat studená fronta, začne přibývat další oblačnost, objeví se první přehánky a bouřky, které se do noci rozšíří na celé území Vysočiny a může být v nich docela intenzivní úhrn srážkový, který v podstatě bude ubývat až v průběhu čtvrtečního rána.
0: To byl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Já moc děkuji za podrobnou předpověď i za váš čas a přeji hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Takže si to přinejmenším počasí, to příjemnější počasí užijte, dokud to jde, a užijte si i pohodové odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A dnes se zaměříme na jízdu po kruhovém objezdu. Hned po písničce Ivety Bartošové.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu ze situací z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak hlavně šťastnou cestu, pokud sedíte za volantem. No a zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Řidiči v Jihlavě zaparkují ode dneška 30 minut zdarma. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k obchvatu Třebíče. Armáda prozkoumá lokalitu na Šumavě, kde jsou sudy s nebezpečnými látkami. Zítra čekáme polojasno až oblačno, k večeru sprchne, teploty do 25 stupňů. Vítejte u zpráv, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Jihlava ode dneška upravuje systém parkování. Řidiči mimo centrum mohou nechat svá auta na krátkodobých a střednědobých stáních bez placení půl hodiny. Pro konkrétní registrační značku lze tuto možnost využít jednou za 24 hodin v dané barvě parkovacího režimu.
4: Rezidenti nad 65 let pak mohou ode dneška požádat o 200 parkovacích hodin u svého bydliště zdarma. Pro jejich získání senior nebo jeho návštěva zadají registrační značku auta a potřebnou dobu jeho parkování přes oficiální webové stránky města v sekci Volné hodiny. František Jirků, Český rozhlas.
2: Plánovaný obchvat Třebíče získal souhlasné stanovisko, závazné stanovisko Krajského odboru životního prostředí. Dopad na okolí hodnotil u této trasy opakovaně. Původní souhlasné stanovisko zrušilo loni v březnu Ministerstvo životního prostředí.
5: Navrhovaná varianta trasy obchvatu vede převážně mimo zastavěná území. Odpůrcům ale vadí, že by silnice vedla částečně přes obydlená místa a také přes přírodně cenná údolí. Krajský úřad dostal k návrhu trasy 8 připomínek od obcí, 2 vyjádření spolku a skoro 230 připomínek od občanů. Zapracoval je proto do závazného stanoviska. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu vyčistit, mají právě vojáci, prohlásil včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Miroslav Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
6: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci. No a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun zamořené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to oznámil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Kyjev mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml také uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné, jen pokud z údery přestane Rusko.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v utkání Eurohockey Tour střetnou se Švédy. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédskem bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
3: Počasí.
2: V Přibyslavě je právě 20 stupňů, v Počátkách nebo Moravských Budějovicích 22. V noci a ráno se lokálně vytvoří mlhy, teploty poklesnou na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů. Zítra nás čeká polojasno, postupně oblačno. Večer bude od západu přibývat další oblačnost a dostaví se přehánky a bouřky s vydatnými srážkami. Teploty vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 opatrně mezi 147. až 160. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři a v tomto úseku provádějí údržbu. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: U mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina i po 15. hodině Petr Janáček. Přeji vám všem hezký den a pokračuje dobré úterní odpoledne s datem 15. září. Proč se žloutenkám říká žloutenky? Taky vás tahle otázka někdy napadla? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání Minuty pro zdraví. A spoustu krásných písniček mám pro vás v následujících minutách. Zaspívá Robbie Williams, Vítězslav Vávra, anebo teď zpěvák Xindl X. Tak dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: pro zdraví.
1: Proč se žloutenkám říká žloutenky? To ti lidé opravdu zežloutnou?
2: Žloutenky jsou zánitlivá onemocnění jater a ano, projevem může být zežloutnutí kůže nebo očního bělma. Nemusí to tak být vždycky. Jsou případy, kdy jsou játra postižená tak, že nestačí zpracovat barvivo bilirubin, to uniká do krve ve větší množství, proniká do kůže a způsobuje to žluté zbarvení. A nebo ne, a projevy jsou podobné chřipce, teploty, bolesti těla, únava, plus bolesti břicha, nevolnost, průjem, zvracení. U některých typů žloutenky mohou být játra zvětšená a bolet, někdo může mít tmavou moč. Těch příznaků je hodně. Každopádně ne vždy musí být nemocný žlutý.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: 15 hodin, k tomu 16 minut. Ladíte a posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré úterní odpoledne přejeme do všech koutů našeho kraje. Taxikářům hrozí při cestách do zahraničí obvinění z převaděčství, pokud jejich zákazník není v schengenském prostoru legálně. Jenže to je věc, kterou řidiči nemůžou kontrolovat. Za chvíli si řekneme víc.
1: Ve středečním dobrém ránu máte poslední šanci získat dvě vstupenky na nový český film Když se zhasne. Jde o seniorské promítání v jihlavském kině Cinestar. Podmínkou soutěže je, aby vám bylo 60+. Pak už postačí dovolat se ve správný čas do studia, uhádnout filmovou ukázku a lístky jsou vaše.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Vedle tebe usínám zpívala skupina Mirai v rámci Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s klienty, kteří pochází ze států mimo šengenský prostor. Pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, může hrozit řidičům postih za převaděčství. Podle komory takových případů v celé Evropě přibývá.
1: Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan, já říkám, že jo. Domluvili jsme se na nějaký standardní ceně, což bylo nějakých 200 euro a vyrazili jsme do Německa.
2: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
1: Za hranicema hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxika, že jsem je vezl prostě normálně na taxametr. A ona, jo, jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
2: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
1: Tam je napsáno, že jsem věděl, že nemají právo stoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5 000 euro pokutu a vlastně bych dostal podmínku.
2: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo Schengen. Prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
3: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
2: Případů lidí, kteří se po šengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
3: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i s kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly. Když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlem a prošel běžnou pasovou kontrolou.
2: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
4: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů.
2: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezídia David.
5: Řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá.
2: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

války. Armáda Rakouska-Uherska požadovala po ševcích pořádné kožené boty, které navíc, aby co nejdéle vydržely, museli ševci pobíjet těmi cvočky. V továrnách sice stroje chrlily tisíce hřebíků, ale neuměli pifle, švejdy a šerky tolik potřebné do těch vojenských bot. V době války, například na Rožmitálsku, pracovalo 900 cvočkařů po doma. Na okování jednoho páru vojenských bot bylo potřeba asi 200 cvočků. Další se používaly na zátarasy na frontách. Jednalo se o válečnou výrobu, ale ať si kterýkoliv ze cvočkařů o válčení myslel cokoliv, práci zřejmě nikdo z nich nebojkotoval ani nešidil. Totiž ten, kdo dokázal plnit normu 6000 cvočků týdně, nemusel na vojnu. Toho zkrátka neodvedli do války. Práci pro armádu totiž odvedl doma a tam bylo přece jenom bezpečněji. No a zítra na téma hliniště a hlína. Bejvávalo.

0: slovo, které už druhým týdnem slýchají školáci v lavicích od paní učitelky. Nenapovídej, člověk si rázem vzpomene na školní léta. A už je to teda pěkná řádka let. Nenapovídej, teď ale zpíval Michal David v rámci Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mějte hezké úterý, pokud chcete zvednout náladu, za chvíli se o to postará Jarda Hypochondr, dáme si jeho další fór. A kdo má rád jídlo, i ten si u nás přijde na své. Proč není špatné mít doma více druhů hořčice, zjistíme už za nějakých 10 minut díky dnešní dobrotě Dáši Kubíkové.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Říkalo se jim králíčci, kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažily zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během šesti let pohltila 71 milionů lidí.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Babička se přihlásila na univerzitu, doklady měla v pořádku, zkoušky udělala a taky přijali. Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku. Prosím vás, milá paní, na co vám bude v penzi ta vysoká škola? To nedělám pro sebe,

0: nějakou studentkou.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Co na stůl? To je otázka, kterou si doma pokládáme den co den, ať už chystáme oběd nebo přemýšlíme nad večeří. Dnes si ale ukážeme, že skvělé a výživné jídlo se dá uvařit i z naprostého minima. Bude nám stačit jen pár surovin, které máte dost možná právě teď v lednici a ve spíži. Brambory, vajíčka a hořčice. Tak co myslíte, zvládneme z toho vykouzlit dobrotu? Pojďme to zkusit.
2: Brambory jsou úžasná věc a je dobře, že se k nám před staletími do Evropy dostali. Já si bez nich například vůbec vaření nedovedu představit. Co tedy s bramborami, abychom nepotřebovali maso a uvařili si kompletní chod zase trochu jinak? Začneme jednoduše. Asi půl kila brambor očistíme, abychom je mohli uvařit ve slupce. Vodu výjimečně hodně osolíme, dáme plnou lžíci soli. Zatímco se brambory vaří, orestujeme cibuli nakrájenou na malé kostičky na másle s kapkou oleje. Po chvíli zahustíme dvěma lžícemi hladké mouky, stáhneme plamen nebo snížíme teplotu na sporáku a mícháme jížku dojemného zrůžovění. Zalijeme půl litrem vývaru, pokud nemáme, může být i voda s půl lžičkou polévkového koření. Do základu vložíme dvě vrchovaté lžíce hrubozrné hořčice, jednu lžičku obyčejné hořčice a mícháme. Než bude omáčka hotová, dáme si do vody uvařit pět vajec natvrdo. Uvařené brambory pak oloupeme a nakrájíme nebo vidličkou rozdělíme na kousky. Vajíčka, když jsou hotová, také oloupeme a rozkrájíme na silnější dílky. Teď dokončíme omáčku, zjemníme ji smetanou na vaření a dochutíme solí a mletým pepřem a jdeme podávat. Brambory a vajíčka přelijeme horkou horčicovou omáčkou. Pokud přidáme čerstvou zeleninu nebo salát, máme na talíři kompletní jídlo a můžeme si nechat chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Nové vlaky na trati z Prahy do Brna přes Vysočinu vyjedou nejspíš později. Na českých silnicích o letošních prázdninách zemřelo více lidí než loni. Rakušané prodlužují kontroly na hranicích. Zítřek čekejte polojasný až oblačný, večer přijde déšť, teploty do 25 stupňů. Vysíláme zprávy, hezké odpoledne přeje Karel Pěška. Nové moderní vlakové soupravy na trati mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu budou od prosince nejspíš jezdit v nižší frekvenci, než bylo v plánu. Linky bude nově místo Českých drah na základě výsledku soutěže provozovat společnost RegioJet. Podle aktuálního vyjádření firmy pro Český rozhlas, ale do zahájení provozu polský výrobce nejspíš stihne dodat jen 8 souprav místo 18 objednaných. Ministerstvo dopravy to považuje za nedodržení smluvních podmínek s odpovídající sankcí, vysvětluje jeho mluvčí František Jemelka.
5: Dopravce byl upozorněný, že i časově omezené nenasazení řádných vlaků budeme pokutovat podle smlouvy o veřejných službách. Je pak na dopravci, zda bude tyto sankce zpětně vymáhat po dodavateli vozidel.
4: Vlaky budou jezdit v hodinových intervalech přes Havlíčkův Brod a každý druhý bude končit na novém terminálu v Jihlavě. Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí. Je to o 12 více než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
6: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami. Kde byl řidič nebo kdo by měl být řidič pod vlivem alkoholu.
4: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem, oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy.
0: Sport.
4: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským se pokusí postoupit do osmifinále anglického ligového poháru. V 21 hodin nastoupí v Liverpoolu. Hrát se bude také londýnské derby mezi West Hamem a Fulhamem. Domácí tým před ním uctí památku bývalého reprezentačního gólmana Luďka Mikloška, který včera zemřel ve věku 64 let.
0: Počasí.
4: V Hubenově nebo Vatíně je teď 22 stupňů, v Třebíči 24. V noci a ráno se lokálně vytvoří mlhy. Teploty poklesnou na 12 až 9, v údolích až na 7 stupňů. Zítra nás čeká polojasno, postupně oblačno. Večer bude od západu přibývat další oblačnost a dostaví se přehánky a bouřky s vydatnými srážkami. Teploty vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dvě nehody teď hlásí Žďársko. Jedna je na výjezdu z obce Moravec na Pikárec. Osobní auto se tam střetlo s nákladním, probíhá vyšetřování nehody. A dále pozor v úseku Věcov, Roženecké paseky. Tam se vybourala motorka. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
1: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení. Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak když si všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím vznášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to tata.
0: Koupíš si na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý jako vůli, ne? Jestli, dobře. Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další souničky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, rač nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční. Košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady, to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen bere se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych,
0: se vůbec
1: ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmistr. No. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je humoriáda, Jiří Ptáčník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčníku.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: Z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčníka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, tak, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr v oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně, naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velkej charakter to byl. Moc velkej charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtlip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtlip. V České Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí. Pan Vrtlip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtlip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, praví pan Vrtlip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v Dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtlip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtlip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu, a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
5: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní. Zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách.

0: velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu. My jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě, ne, samozřejmě, ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Ani.
0: Ne, to v žádném případě, no ale opravdu ne,
1: máme
0: to jsou, jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
0: Velmi charakterní, milí holky a tohle, tohodle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
0: Tak, a české a taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS, humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Genzerem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude? Dobrý den.
5: Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo z Vlkavy.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme. Ano, slyšíme. Ano, ale velmi výrazně.
9: Zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižečka.
5: Aha.
9: Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. I zdravím vás i pana Ptáčínka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět.
5: Dobře.
4: Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No, ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fór, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistil a povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou, doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
4: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
4: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
4: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No.
4: Tak...
5: Takže se to dá překlenout.
4: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám Sagvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad, a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: no on má takový, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vzjela, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu, a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jediný tam byl na té terase, a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká, Policie České republiky. Ano, prosím. Prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha. Prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu.
2: Ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Za zásah u Vyskytné jsou jihlavští dobrovolní hasiči ve finále celostátní soutěže. Závadná šarže minerálky Natura s výskytem žíraviny v Česku podle hygieniků není. Europoslanci schválili návrh, který by měl zamezit prudkému zdražování emisních povolenek. Zítřek čekejte polojasný až oblačný, večer přijde déšť, teploty do 25 stupňů. Vysíláme zprávy, hezké odpoledne přeje Karol Pěška. Jihlavští dobrovolní hasiči jsou ve finále celorepublikové soutěže Dobrovolní hasiči roku. Odborná komise je vybrala mezi 5 finalistů za jejich zásah při březnovém požáru u Vyskytné nad Jihlavou. Tehdy tam hořelo 20 hektarů lesa, vzpomíná velitel jednotky Jan Flaška.
2: Určitě to byl největší lesní požár, u jakého jsme zasahovali za celou dobu historii jednotky. My jsme nasadili několik vodních proudů a snažili jsme se zastavit tu frontu šíření toho požáru ve spolupráci s dalšími jednotkami.
0: O výsledném pořadí finalistů rozhoduje veřejné hlasování. Začalo 11. září a potrvá do 16. října do půlnoci. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na zprávu ze Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev byla plněná v Česku. Příslušníci vojenské policie zadrželi 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkeviče Hájková. Všichni podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policisty spolupracuje, více zásah komentovat nechtěla. Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
3: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ně hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO.
4: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky. Je třeba dělat mnohem více.
3: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z hnutí STAN ale návrh hájí.
5: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
3: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
0: Dnes začíná nový ročník hokejové extraligy. V úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Sezóna přinese novinky, například sudí budou vysvětlovat rozhodnutí nahlas a v každé třetině budou nově 3 komerční přestávky. A čeští volejbalisté si dnes na evropském šampionátu zahrají s domácími Italy. Zápas začne v 21 hodin a 5 minut, svěřenci kouče Nováka už mají jistý postup ze skupiny.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je teď 24 stupňů, v Telči nebo Náměšti nad Oslavou 22. V noci a ráno se lokálně objeví mlhy, ochladí se na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7. Zítřek přinese polojasno, postupně oblačno. Večer od západu mraků ještě přibyde a vyskytnou se přeháníky, případně i bouřky provázené vydatným deštěm. Teploty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Jihlavsku na trase Třešť-Batelov, velmi opatrně u odbočky na Bukovou, havarovaly tam 2 motorky. Havárii motocyklu stále vyšetřují také na Žďársku, stala se mezi obcemi Věcov a Roženecké Paseky. A opatrní buďte na hlavním tahu Jihlava-Havlíčkův Brod, tedy na 38. Kousek od dálničního exitu 112 je odstavené nákladní auto, neprůjezdný je odbočovací pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina, je tu 17. hodina a také pořad Den v kraji, u jehož poslechu vás vítá Petr Janáček. Víte, co se dnes nového událo na Vysočině, anebo jaké počasí nás čeká v následujících dnech? Připravili jsme pro vás zpravodajský souhrn i zajímavé reportáže, zkrátka vše zásadní, co přineslo úterý s datem 15. září. A k tomu samozřejmě pohodový hudební doprovod. Posíláme Karla Gotta.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. V Pelhřimovské nemocnici je personální situace stabilizovaná. Jenom od začátku roku přijala více než 20 nových lékařů a celkem se jejich počet zvýšil o 3. Podle krajského radního pro oblast zdravotnictví Jiřího Běhounka ze SocDem se ale výkony nemocnice nezvýší. Další podrobnosti o situaci krajských nemocnic přineseme po 17:30. Nové moderní elektrické vlakové soupravy na rychlíkových spojích mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu nejspíše vyjedou později, než bylo v plánu. Přiznala to společnost RegioJet, která bude linky od prosince zajišťovat. Dočasně tak bude na trase provozovat klasické soupravy. K tématu se vrátíme po skončení tohoto zpravodajského přehledu. Zdeněk Faltus z Hnutí ANO je na Vysočině novým krajským zastupitelem. Nahradil svého stranického kolegu Josefa Kota, který se stal členem kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Obě funkce jsou ze zákona neslučitelné. Zdeněk Faltus tento týden složil zastupitelský slib. Zahrádkáři mají letos prodlouženou okurkovou sezónu. Na některých místech sklízejí ze skleníků nakladačky i v polovině září. Přeje tomu letošní počasí. Sucho zabránilo rozvoji plísní, vysvětluje předseda územního sdružení Českého svazu zahrádkářů Jiří Onderka.
2: Každý rok se to i plísně šíří, když je deštivé počasí a na to spadne slunko, což teda letos nebylo.
1: Havlíčkovým Brodem projíždí autobus městské hromadné dopravy s výkladem o historii města. Tento a příští týden se speciální linkou vozí žáci základních škol. Jízdy připomínají 770. výročí od první písemné zmínky o městě a 30 let provozu vlastních autobusů tamními technickými službami. Více o tom uslyšíte za 15 minut v naší reportáži. Částku 200 000 korun na dobročinné účely se podařilo získat handbikerům při víkendovém rodinném festivalu v Třebíči. Do jízdy se zapojili jezdci na kolech s ručním pohonem. Výtěžek akce pomůže třebíčské oblastní charitě. To byl přehled událostí z Vysočiny. Dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
3: Jak už bylo řečeno, už za 3 měsíce měly začít na železniční trati mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu jezdit nové vlaky společnosti RegioJet. Minimálně ze začátku si ale cestující moderní soupravy moc neužijí. Proč? To si řekneme už za chvíli, hned po písničce kapely Olympic.

0: Přímé vlaky z Jihlavy do Prahy a zpět nasadí od prosince do provozu společnost RegioJet. Jezdit budou každé 2 hodiny a obsluhovat by je měly z brusu nové moderní elektrické jednotky. Cestující se jich ale nejspíš dočkají později, než bylo v plánu. Polský výrobce je totiž ve skluzu a do prosince nestihne všechny objednané soupravy vyrobit a dodat. Podrobnosti má redaktor František Jirků. Františku, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaký je s novými vlaky vlastně problém?
1: RegioJet pro tyto linky objednal nové elektrické jednotky od polské společnosti PESA. Aktuálně mají za sebou několik zkušebních jízd, ale zatím nejsou schváleny pro běžný provoz v České republice. A navíc je podle RegioJetu už teď víceméně jasné, že je výrobce všechny nestihne dodat včas. Z plánovaných 18 souprav tak nejspíš ze začátku vyjedou jen 4 čtyřvozové a 4 třívozové. Podle mluvčího RegioJetu Lukáše Kubáta musí proto dopravce nasadit i jiné vlaky.
2: Pokud polský výrobce nestihne dodat všechny nové jednotky včas, dočasně nasadíme klasické soupravy, které i tak nabídnou výrazně vyšší komfort než současné vlaky na této lince. Od prvního dne navíc nabídneme cestujícím plný palubní servis s širokou nabídkou občerstvení.
1: RegioJet proto předpokládá, že náběh nových vlaků bude postupný.
0: Jak se k situaci staví ministerstvo dopravy, které soutěž na provozovatele vypsalo a nové soupravy mělo v podmínkách?
1: Trvá na dodržení podmínek soutěže, jak řekl mluvčí rezortu František Jemelka, ministerstvo dopravy provádí u dopravce pravidelné kontroly, při kterých prověřuje jeho připravenost k zajišťování služeb. O zpoždění dodávek vlaků ví a RegioJet na problém upozornilo. Na nedodržení smluvních podmínek smlouva pamatuje. I na sankce, doplňuje František Jemelka.
3: Postihy se budou odvíjet od míry porušení smluvních ustanovení. Nemůžeme zatím předjímat, kolik jednotek nebude včas dodáno a kdy dojde k plnému provozu s novým vozovým parkem.
1: Je pak na samotném dopravci, jestli bude tyto pokuty zpětně vymáhat po dodavateli vozidel. Ministerstvo také podle Jemelky avizovalo, že je možné smlouvu i jednostranně ukončit. V tuto chvíli ale zatím nechce předjímat, jestli k takovému kroku skutečně přikročí.
0: A ještě nám prozrať, jak přesně se provoz na trati Praha-Brno přes Vysočinu od poloviny prosince změní a jak se to dotkne cestujících z našeho regionu?
1: Rychlíkové linky R9 Praha Havlíčkův Brod Brno převezme na základě výsledků soutěže ministerstva dopravy od prosince od Českých drah nově právě společnost RegioJet. A ta zároveň posílí spoje na Vysočinu. Vlaky Praha, Brno a zpět přes Havlíčkův Brod budou dál jezdit ve 2-hodinovém intervalu. Nově k nim ale přibydou přímé spoje z Prahy do Jihlavy. Jezdit budou každé 2 hodiny. V mezičase mezi těmi zmíněnými linkami na Brno a z Havlíčkova Brodu budou pokračovat na nový terminál v Jihlavě, kde budou také končit.
0: Informace o chystaných změnách na železnici a možných komplikacích s dodávkou nových vlaků pro nás měl redaktor František Jirků. Františku, díky a hezký den.
1: Krásný den a naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina, za 9 minut bude 17:30. Co mají společného Karel Havlíček Borovský a počet míst v autobuse? Spojitosti se objevují ve výkladu při speciálních komentovaných výšťkách městskou hromadnou dopravou v Havlíčkově Brodě. Školáci se tak dozvídají například informace o historii města i o dopravě. Více si poslechněte za chvilku.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Babičkobročky, školáci se teď místo některých hodin vozí autobusem. Radnice pro ně spolu s technickými službami nachystala komentované prohlídky městem ve vozech městské hromadné dopravy. Cestou se tak dozví informace z historie Brodu i něco o autobusech. Jako první si speciální trasu projeli žáci z základní školy Konečná.
1: Já se podívám na pana řidiče, jestli je připraven. Kejvá na mě. Tak co kdyby jsme vyjeli? Tak co, jedem? Jdem na to!
2: Vyjíždím na speciální komentovanou trasu jedním z městských autobusů spolu s páťáky ze základní školy Konečná. Výklad k historii města i místní hromadné dopravě má připravený mluvčí Brodu Jana Vránová.
1: Komu patří ta socha, která se nachází tam? Jak se jmenuje? Karel Havlíček Borovský.
2: A zatímco o dějinách Havlíčkova Brodu vědí školáci docela dost, u otázek na dopravu spíše typují.
1: Dokážete si představit, kolik kilometrů náš pan řidič najezdí denně po městě?
2: Celý výklad i závěrečný test z nových poznatků si ale žáci užili, jak mi po jízdě potvrzují páťačky Barbora, Emma, Valentína, Beata, Michaela, Týna a Adriana. Teď jsme dojeli, co se vám líbilo úplně nejvíc?
3: Ten test, mi se líbilo, jak se to komentovalo. Jo, ta paní to říkala hezky, anebo jak jsme jako jeli tím autobusem a aspoň jsme se o tom něco dozvěděli.
2: Bylo něco, co jste třeba vůbec nevěděli doteď a je to pro vás novinka?
4: Že tady byly povodně.
3: Takže jo, že tady to je takové novinka.
2: Zážitek je to ale i pro řidiče. Po všech komentovaných prohlídkách vozí děti pan Jaromír Kadlec.
5: Pan vedoucí se mě zeptal, víceméně mě to přidělil a já se s ním samozřejmě souhlasím, že to je fajn. Je to výjimečný jako pro řidiče, protože se taky něco dozvím o Havlíčkovu Brodu, co jsem třeba nevěděl.
2: Komentované výjížďky připravila radnice ve spolupráci s technickými službami, které městskou hromadnou dopravu provozují.
6: Chtěli jsme ukázat těm dětem atraktivní formou, proč můžeme být na Havlíčkův Brod pyšní a co je třeba na něm zajímavého, výjimečného. A trošku u nich jako povzbudit i řeknu takový ten pozitivní patriotismus. Mám moje město rád, protože je zajímavé, je něčím výjimečné a má dlouhou historii.
2: Podle Jany Vránové také výjížďky přibližují práci zaměstnanců městské hromadné dopravy. Letos je to totiž právě 30 let, co i technické služby v Brodě sami provozují. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Tak to byly informace o komentovaných jízdách městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě, které pokračují dál. Žáky z dalších havlíčkobrodských škol čeká výjížďka v následujících dnech. O jízdách, i když trochu jiných, bude řeč za chvíli. Už 19. a 20. září totiž ožijí pístovské mokřady 14. ročníkem závodů. Dorazí závodníci z Česka i ze zahraničí a čeká nás pořádná sportovní podívaná. Jak silná bude letošní konkurence, to zjistíte už tento víkend. Nebo za pár minut v našem vysílání.
7: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Zakladatelem akce Tomášem Kratochvílem.
1: Těch posádek vždycky jezdí, troufnu si říct, asi tak jako nejvíc na všechny offroadové akce, proto taky si troufnu říct, že jsme největší offroadová akce v Česku. Jezdí opravdu desítky, blížíme se ke stovce těch posádek a ty posádky jsou opravdu, jako troufnu si říct, neříkám z celé Evropy a z velké části, takže samozřejmě Češi, Slováci, Maďaři, Poláci tam budou letos, Bulhar tam dokonce jeden bude, Rakušáci, co jsem ještě, Ukrajinec dokonce tam jeden jezdí s prototypem ve s velmi atraktivním autem, takže troufnu si říct, že ta účast je mezinárodní.
2: Mezinárodní závody terénních aut a taky vraků začnou od 10 do 18 hodin v sobotu. Může se do těchto závodů nějakým způsobem zapojit i laická veřejnost?
1: Určitě, nejenom do diváckých soutěží, ale i právě do těch závodních sekcí, protože jsme udělali kategorii autovraky, takže kdo nemá na to si koupit terénní auto, tak si může zařídit autovrak a nebo letos poprvé si může ten autovrak od nás i půjčit. S naším partnerem, který se stará o tyhle ty auta, tak má tam připravené auto na to, aby mohlo absolvovat ten závod, protože nesmí mít nemrznoucí kapalinu v chladiči, aby to nevyteklo do přírody, musí tam mít krycí plech pod vanou, aby nevytekl olej z toho auta, nesmí mít světla, okna musí mít demontovány a tak dále, aby právě v té přírodě nezůstal nepořádek. A může si tenhle ten autovrak půjčit, takže pokud by měl někdo zájem, tak určitě ozvěte se, ještě tam nějaká auta jsou. A jinak samozřejmě může se zúčastnit i divácky, protože máme tam dvě soutěže, potom v neděli, kdy ty závody probíhají už od 9 hodin zhruba do 2.
2: Děkuji, hele, děkuji. Výsledku je 14:30 dokonce.
1: Děkuji. Ano. Ale já to pouze organizuju, tak nevím, děkuji Heli. Takže potom vlastně je ta soutěž, ta veleslavná třešnička na dortu Jožin z Bažin.
0: Zítra od 11 hodin budeme vysílat z Jihlavského dne zdraví. K mikrofonu pozveme odborníky z oblasti zdravotnictví, mimo jiné také z Národního zdravotního ústavu. Dozvíte se zajímavé informace o zdraví, prevenci i péči o sebe. A co je na Jihlavském dni zdraví v programu, tak třeba orientační změření cholesterolu, hladiny cukru v krvi, krevního tlaku, okysličení krve, ukázky první pomoci a aplikace záchranka nebo nabídka péče o duševní zdraví, pomoc s odvykáním kouření a spousta dalšího. Jihlavský den zdraví se uskuteční zítra od 9 do 15 hodin v DKO Jihlava. A my u tématu zdraví vlastně zůstaneme. Zajímá vás, v jaké kondici jsou nemocnice v našem kraji? Tak zůstaňte s námi, za chvíli o tom bude řeč.
3: Den v kraji.

0: Písničku Po schodoch dospíval 8 minut po půl šesté Richard Miller a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Hospodaření krajských nemocnic v následujících letech jsou podle vedení kraje v současné době těžko předvídatelná. Na pondělním jednání krajských zastupitelů to řekl radní pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek ze Socdem. Co to znamená? V dnešním vysílání to rozebírala moderátorka Lidie Jakubíčková s redaktorem Františkem Jirku.
1: Letošní rok by podle už dřív zveřejněných dat měly zakončit se ztrátou 4 z 5 krajských nemocnic. Jediné zařízení, které plánuje v letošním roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, je nemocnice v Jihlavě. V nadcházejícím roce pak očekávala i Třebíčská nemocnice, že bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Návrh nové úhradové vyhlášky, který ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo minulý týden, přináší ale změny ve financování zdravotnictví, jak uvedl radní Jiří Běhounek.
2: Decentralizace, změny způsoby plateb a tak dále a tak dále. Já si myslím, že jsem byl jako hodně starý a hodně zkušený, ale červenou nebo křičálovou kouli nemám, abych viděl, jaký to bude mít dopad do našich nemocnic v roce 2027.
1: Krajští zastupitelé včera mimo jiné schválili půjčku Třebíčské nemocnici přes 36 milionů korun na zvýšení kybernetické bezpečnosti. Tyto peníze by měla nemocnice vrátit, jakmile jí přijdou prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
3: Zastupitelé se také zabývali situací v Pelhřimovské nemocnici. Co řešili?
1: Opoziční zastupitelé vyjadřovali obavy nad tím, že od listopadu povede nemocnici jako ředitel Alexander Filip, který vede i zařízení v Jihlavě. Podle Vítězslava Šreka z ODS nejde o šťastné řešení.
4: Jihlavská nemocnice jako největší nemocnice v kraji, přestože hospodaří zatím stále v černých číslech díky samozřejmě jinému nastavení plateb za výkony a specializovaným centrům, ale myslím si, že Jihlavská nemocnice si prostě zaslouží, aby její manažer měl prostor ji řídit na plný úvazek.
1: Podle Jiřího Běhounka ale obě nemocnice musí spolupracovat, jinak budou mít problém. V Pelhřimovské nemocnici se v posledních měsících podařilo stabilizovat personální situaci, kdy se počet lékařů zvýšil o 3.
2: Je třeba se podívat na strukturu lékařů, kteří do nemocnice nastoupili, takže Pelhřimovská nemocnice je sice početně v dobrém stavu, ale výkonově vám to bude předvedeno poté, co dostaneme všechna data a ukáže se, že bohužel její výkonnost neroste, ale naopak se zdá, že klesá.
1: Kraj se teď nechává zpracovat analýzu, která má zhodnotit lůžkovou kapacitu nemocnic, jejich výkonnost a ekonomickou efektivitu s ohledem na platby, které dostávají od zdravotních pojišťoven. Hotová má být příští měsíc a už dřív hejtman Martin Kukla z ANO řekl, že si přeje zachování všech 5 nemocnic, ale že se asi nepodaří ve všech zachovat všechny specializace.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, přejeme dobré odpoledne na hodinách 17.48.
1: Počasí.
0: A své místo v pořadu Den v kraji má tradičně i předpověď počasí dnes s meteorologem Petrem Minstrem, kterého po telefonu zdravím. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak vypadá počasí na Vysočině v tuto chvíli a jaký bude večer a noc na zítřek?
2: Oblačnost už je velice malá, jenom pár oblaků na severu kraje, takže jasno nebo skoro jasno. Teploty ale stále ještě kolem 20 a vítr slabý proměnlivý. No a v průběhu noci čekáme také jasno nebo skoro jasno. Až k ránu se bude malinko oblačnost zvětšovat, zároveň se budou v údolích vytvářet mlhy, které mohou vytvořit i nízkou oblačnost, pokud se rozrostrou trochu více. Teploty ráno očekáváme mezi 12 a 9 stupni, v některých údolích to může být i 7 stupňů. No a v průběhu zítřejšího dne, poté co se i mlhy rozpustí, tak bude polojasno, postupně oblačno. Teploty odpoledne vystoupí na 22 až 25 stupňů, ale k večeru už potom zase bude od západu přibývat frontální oblačnost a postupně se rozšíří přehánky nebo déšť. Místy se také budou vyskytovat bouřky. No a v průběhu večera a noci mohou být sem tam ty srážky poměrně vydatné. Vítr ten bude mírný jižní do 20 km za hodinu a může jenom v těch bouřkách přechodně zesílit.
0: Děkujeme za podrobnou předpověď počasí. To byl meteorolog Petr Minstr. Mějte se krásně a budu se těšit opět příště na slyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: A to je všechno i ode mě. Těšit se na vás budu opět ve čtvrtek v dobrém odpolední od 14 hodin. A vy se těšte na Tomáše Vodrášku. Po 18. hodině pro vás bude vysílat Dechovky pro Vysočinu. Tak si o tu svou oblíbenou zavolejte anebo napište. Já přeji hezký zbytek úterka a brzy opět naslyšenou.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Systém vysílání pro krizové situace spolu budují Český rozhlas, hasiči, policisté a záchranáři. Řidiči v Jihlavě zaparkují ode dneška 30 minut zdarma. Na Pražském hradě začala výstava korunovačních klenotů. Středa bude polojasná až oblačná, večer s přeháníkami teploty do 25 stupňů. Připravené jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování obyvatel v krizových situacích. Společně s hasiči, policisty a záchranáři se chystá na 22 scénářů. Konkrétně na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
2: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
3: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
2: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
4: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
2: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Český rozhlas.
0: Jihlava od dneška upravuje systém parkování. Řidiči mimo centrum mohou nechat svá auta na krátkodobých a střednědobých stáních bez placení půl hodiny. Pro konkrétní registrační značku lze tuto možnost využít jednou za 24 hodin v dané barvě parkovacího režimu.
5: Rezidenti nad 65 let pak mohou ode dneška požádat o 200 parkovacích hodin u svého bydliště zdarma. Pro jejich získání senior nebo jeho návštěva zadají registrační značku auta a potřebnou dobu jeho parkování přes oficiální webové stránky města v sekci volné hodiny. František Jirků, Český rozhlas.
0: Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené korunovační klenoty. Jako první si nejvzácnější české insignie mohli prohlédnout školáci.
6: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitrině ve Vladislavském sále. Do pátku se tu vystřídá přes 300 školních skupin. Přišli třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
7: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenote.
6: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do počátků národního obrození, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
8: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
6: Veřejnosti budou klenoty přístupné od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Atletické mistrovství světa se bude poprvé konat v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát bude o 2 roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky.
1: Počasí.
0: V Libici nad Doubravou je právě 24 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Dukovanech 22. V noci a ráno se lokálně objeví mlhy, ochladí se na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7. Zítřek přinese polojasno, postupně oblačno. Večer od západu mraku ještě přibyde a vyskytnou se přeháníky, případně i bouřky, provázené vydatným deštěm. Teploty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte u Velkého Beranova na 119. kilometru ve směru na Prahu. Je odtud hlášené porouchané vozidlo. Raději se připravte i na možné zdržení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Krásný podvečer s dobrou českou a moravskou dechovkou. Český rozhlas Vysočina vám bude v následující hodince plnit hudební přání a gratulace. Jsou tu dechovky pro Vysočinu. Příjemný poslech.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Úvodní písničku dnešních dechovek pro Vysočinu zahráli a zaspívali Vacinoviáci. Telefonní linka sem do studia má číslo 22 155 49 99. SMSky posílejte na číslo 90 01 04 ve tvaru píseň, mezera a text vašeho přání, nebo můžete vybírat písničky také na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina, kde je pěkný formulář. Jako první se dnes dovolali hasiči z Kališť. Vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zítra oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Ladislav Jakoubek z Kališť pod Javořicí. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Stříbrňanku a její pohár vzpomínek. Zaspívají nám kapelník Vojta Horký a tehdy 11letý Ondra Siman. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, díky za pěknou písničku a pěkné přání a písničku posíláme. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Stříbrňanka, pohár vzpomínek, to byla písnička, která právě dozněla. Míla z Hořebníka je připravený, aby vybral další písničku. Mílo, dobrý podvečer.
1: Zdravím vás a posluchače hlasu, přeji také hezký podvečer. Prosil bych o písničku Mi pluli dál a dál od Valdy Matušky. A tu písničku bych poslal jen tak pro roz paní Hrnčířové, Janě Hrobské, Majce a Standovi Liciaksovi Milskály, Jirkovi Prokopovi, Ludmile Dokališ, Věře a Mírovi Dubatelova, Jardovi Dodačic a Pepovi Zelenýmu. Vám děkuji za odvysílání, přeju příjemný poslech a hezký podvečer a děkuji vám.
0: Mílo, písničku máme v podání Krajanky Václava Hlaváčka, protože jsme v dechovkách, tak si poslechneme, jak tuhle tu písničku nahrála dobrá česká dechovka, jestli to nevadí, a mějte se moc hezky a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Už jsem ji neslyšel nejméně 25 let, takže si ji rád poslechnu.
0: Já děkuji. Také. Naslyšenou.

0: Míla z Hořebníka neslyšel tu písničku 25 let, tak jsme si ji poslechli všichni společně. Krásně zahrála Krajanka, teď je tady Boženka, Boženka Stelče, která vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěla polku od Batelovské kapely a poslala bych to Lidušce do Kališ. Zítra má svátek, taky přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. A též písničku Ružence a Mirkovi do Ružený, Slávkovi a jeho manželce, Mirce do Hodic a Milace do Telče. Děkuji za zahrání a nashledanou, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, písničku máme také připravenou.

první šanci získat dvě vstupenky na nový český film Když se zhasne. Jde o seniorské promítání v jihlavském kině Cinestar. Podmínkou soutěže je, aby vám bylo 60+. Pak už postačí

0: minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V tuto chvíli také s pravidelnou posluchačkou paní Zdeňkou z Pelhřimova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Já bych prosila zahrát písničku pro Lidku Sekavovou z Vlásenice k zítřejšímu svátku. Přeju jí moc a moc zdraví, štěstí a ještě hodně pohodových let se svým manželem Karlem a za všechnu pomoc jim děkuju. A posílám teda aspoň písničku. Pane kapelníku, vám děkuju za zahrání.
1: Není zač, Božáci vyhrávají. Hezký večer, naslyšenou.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Paní Maruška Spolné také pravidelně volá do Dechovek pro Vysočinu. Maruško, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Podrážka. Já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodnej a mohl nám zahrát nějakou pěknou písničku, kterou jsme se domluvili, protože jsme v neděli byli na Havlíčkobrodské 12. Bylo to moc pěkný zámku a všem se to líbilo. A pak jsme pokračovali ještě dál do Zhoře, kde jsme hráli při harmonikách do 6:30.
0: To je pěkný, do 6:30 do rána.
1: Do večera. Bylo nás tam asi 17 a bylo to fajn. Všichni zpívali, bylo to pěkný.
0: Do 6:30 do rána to by bylo pěkné, by bylo, ale to jedině je za mladá, že jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, jak to říkám, slušný návštěvník chodí za svítání domů. Tak jeho písničku ano. Posíláme, vybrali jsme Havlíčkobrodskou 12, kterou se slyšela ano. V Polné, tak ať si i ostatní posluchači, kteří tam nebyli, poslechnou. Máme pěkné dobře. Tango připravené. Maruško, no, hezký večer a zase zavolejte.
1: Ano, děkuji, naslyšenou. Ano, děkuji, ano.

0: To bylo slavné tango Já miluji jen vás, podání Havličko-Brodské 12. Mirek z Batelova se chystá na svůj telefonát. Mirku, dobrý podvečer.
1: Tomáši, hezký podvečer. Zdravíme tebe, celou kapelu a zdravíme samozřejmě všechny posluchače u rádia. A dnes pošleme písničku do Kaliště a bude to Kališská polka, protože Lída Kravková má zítra svátek. Tak Lído, přejeme hlavně hodně zdraví a hlavně to zdraví. A ještě pošleme ty druhý půlce, co jsme jim posledně nevolali, jak to měla Marie svátek, tak to bude pro ty kamarádi druhý, pro Jardu Zdačit, Honzovi do Brna, Mílovi Formánkovi, jak nám teď volal taky, do Batelova, Pepovi a Janě Hradeckým, do Suché, pro Jarku Cichrovou a nesmím zapomenout poslat písničku do Koječína pro Janu a Květoslava Pavlíčkovi. Janí, bylo to u vás moc příjemné povídání, rádi jsme se poznali blíže, ještě jednou děkujeme a všichni u rádia zdraví Mirek a Věra Mateláci. Tomáši, písnička bude od Babouků, je to samozřejmě i pro tebe a ta první nahrávka, jak nám řekl Jarda Hájek, byla v Českobudějovickém rozhlasu už 6. října 1988 a tímto i zdravíme Jardu Hájka do Kaliště. A sejdeme se tomu sobotu v Hodicích. Tak se mějme moc hezky, pozdravuj celou kapelu,

0: Než půjdeme za dalším posluchačem, mám tu pozvánky na následující pěkný víkend dechovkový a harmonikářský. 19.9. tuto sobotu vás zveme na setkání všech heligonkářů do Jiřic u Humpolce, tam je začátek ve 14 hodin. Ještě sobotní program, v sobotu vás také zveme na Vepřové hody do Hodic, od 15 hodin tam bude hrát a zpívat Vysočinka. A 20.9. v neděli vás zvu do Batelova, tam je pěkný festival dechovek, začátek je ve 13.30. Jako další volá Honza z Brna. Honzo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam písničku s Moravánkou, jmenuje se Chyťte sa šohaji a písničku pošlu tobě a pro ty všechny moje kamarády od Batelova až po Lanžhot. Poslali bychom to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Letěksovým do Skály, lidi do Kališky k zítřejšímu svátku a všem, co mají rádi pěknou dechovku. Díky Tomáši a zase někdy se budu těšit na slyšenou, na viděnou. Ahoj.
0: Měj se hezky, Honzo, na slyšenou.

Nahlížím také do vašich SMSek, tuto chvíli v 18 hodin na 40 minut. Je jich tady několik, vyberu písničku, kterou jsme ještě dneska nehrali. Je tady spoustu přáníček Liduškám, těm se dostaneme, ale je tady jedno přáníčko. Zahrajte prosím k narozeninám pro Pepíka do Pelřimu a písničku Pepíčku, těž se, Mařenko, načpak. Kamarádi z hospody jsou podepsaní. Tak tuhle tu písničku samozřejmě do hospody rádi posíláme.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V tuto chvíli také s dalším posluchačem, který se dovolal sem k nám do studia, a tím je Láďa. Láďo, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Já vás zdravím a dnešní písničku bych rád poslal paní Lidii Bečkovej z Jelita u Nových domků, která bude mít zítra svátek. Potom mojí dceři, která se dožívá 45 let, protože se narodila na Lidii nebo na Ludmilu. A potom svýmu synovi, který bude mít taky narozeniny 22. září. Vám moc děkuji za zahrání a pusťte tu písničku, kterou jste vy vybral, protože já vím, že vy vždycky máte dobrý výběr. A děkuji vám moc za zahrání.
1: Já jsem vybral podle dalšího posluchače, podle jedné SMSky, Láďo. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No a ta SMSka zní takto. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Dopis pro tebe od malé kapely Pavla Havlíka. Děkuje Jirka. Písničku jsem našel.

českobudějovická kapela, malá kapela Pavla Havlíka, dohrála písničku Dopis pro tebe. A teď je půjdeme za kapelou, která je ze Žďáru nad Sázavou. Je tady další SMS-ka. Zdravím všechny, pane Tomáši. Prosím vás, zahrajte k svátku Lidušce píseň Vzpomínka na zlaté časy. Hraje Veselá sedma. Děkuje Pepa. Písničku máme nachystanou.

To znělo jako nějaká pěkná silvestrovská písnička. Je tady další přání a tentokrát je to e-mailové přáníčko. Hezký podvečer, prosím o písničku Snubní prstýnek pro Miloslava do Úsobí, který teď poslouchá dechovky od manželky Jiřiny a přejeme hezký poslech. Podepsaný je Miloš. Snubní prstýnek hraje pražská kapela Petra Finka.

Na závěr dnešních Dechovek pro Vysočinu si poslechneme písničky, které bude zpívat Josef Zima. Zase zítra v 18 hodin si nalejte Český rozhlas Vysočina a zavolejte si o pěknou dechovkovou písničku. Dneska jsme to měli pěkné, pestré. Loučí se muzikant Tomáš Odrážka.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k obchvatu Třebíče. Na českých silnicích o letošních prázdninách zemřelo více lidí než loni. Nebezpečná šarže minerální vody Natura podle hygieniků v Česku není. Středa bude polojasná až oblačná, večer s přeháníkami teploty do 25 stupňů. Připravené jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Plánovaný obchvat Třebíče získal souhlasné závazné stanovisko krajského odboru životního prostředí. Dopad na okolí hodnotil u této trasy opakovaně. Původní souhlasné stanovisko zrušilo loni v březnu Ministerstvo životního prostředí.
2: Navrhovaná varianta trasy obchvatu vede převážně mimo zastavěná území. Odpůrcům ale vadí, že by silnice vedla částečně přes obydlená místa a také přes přírodně cenná údolí. Krajský úřad dostal k návrhu trasy 8 připomínek od obcí, 2 vyjádření spolku a skoro 230 připomínek od občanů. Zapracoval je proto do závazného stanoviska. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí. Je to o 12 více než před rokem. Třetina obětí byli motorkáři. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě, policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
3: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič pod vlivem alkoholu.
1: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Nebezpečná šarže jemně perlivé vody Natura se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Její výrobce tvrdí, že ji dodal pouze na slovenský trh. Tamní úřad veřejného zdravotnictví informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žíraviny v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála v Třinci 3-0 a Liberec ve Vlašimi 2-0.
0: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí je právě 22 stupňů, v Černovicích nebo Hubenově 20. V noci a ráno se lokálně objeví mlhy, ochladí se na 12 až 9 stupňů, v údolích až na 7. Zítřek přinese polojasno, postupně oblačno. Večer od západu mraku ještě přibyde a vyskytnou se přeháníky, případně i bouřky, provázené vydatným deštěm. Teploty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Poblíž Humpolce je momentálně na nezbytně nutnou dobu uzavřená silnice mezi obcemi Kletečná a Sedlice. Havarovalo tam těžké nákladní vozidlo, probíhají odklízecí práce. Na místě zasahují záchranáři. Místu se vyhněte, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Český rozhlas vám přeje dobrou chuť. No a dáme si brinzové halušky, oblíbené jídlo. Nedávno jsem slyšel nějaký rozhovor s Tatera, mluvilo se tam o nich a zbíhaly se mi sliny, tak jsem poprosil, abyste právě brinzové halušky vybrala. Taky jste si je dala?
2: Dala jsem si je nedávno a mám je hrozně ráda.
1: No a brinzu na nich samozřejmě, kde se vzalo slovo brinza?
2: To je docela zajímavé, totiž tohle slovo ku podivu existuje třeba i v italštině, anebo v polštině, nebo v ukrajinštině, ale k nám přišlo ze slovenštiny a do té slovenštiny přišlo z rumunštiny. A to je otázka historického vývoje. Ve slovnicích se i píše, že je to staré pastýřské slovo. Tedy šlo o souvislost s pasením ovcí, někdy i koz nebo krav, a šlo samozřejmě o to, že se z jejich mléka vyráběl takový ten rozmělněný slaný sýr.
1: S výraznou vůní a chutí samozřejmě. A co ty halušky? Slangově se říká halucinacím halušky, ale to asi s tím nemá nic společného.
2: Ano, to slovo k tomu zjevně vedlo svou podobností, ale jinak slovo halušky samozřejmě v souvislosti s tou brinzou máme ho ze Slovenska, nicméně paralelně jsme to slovo převzali z polštiny, kde to byla zdrobnělina ve významu kulička nebo knedlíček. No a v té polštině ten původní výraz byl gala, galka, galka tedy zdrobnělina, gala jako koule, a šlo také o botanický název. Je to druh jedné vodní rostliny, která na těch částech, co jsou pod vodou, má přesně takové ty kuličky, hlízy.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Napropustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elacherat Hešukar Šuněben, Samra Dohojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Roma Vakeren. Slovenská kapela Sendriovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendriovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes hráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí, anebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romů strašně jich zajímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca ta tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendriovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme i ten romský jazyk. Romský jazyk se pomalu ztrácá v některých dědinách a městách. Ale přesně to, ten jazyk musí být zachovaný, aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tú mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem. S vámi taky sú jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že zpěvácky zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytrácajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať. A naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Těž se trošku modernizujeme, Sendriovci, skládáme poslední čase nové věci, ale aj tak se snažíme neromom zpívat staré romské pěsně. Veľa neromov pozná například Opoštár Javel, veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspíváme naším štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Le Hej Čavale 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobíme do World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jen brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, to mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My Noble Blues a Love. No, je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz, třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, 30 hodin, tak jako, že se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že jo, člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina. Vy malujete, oni hrají. Už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, no, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal jsi mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni musí být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší. Jako.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palika Rauhojsana z Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.
1: Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda. Ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i básně píšu. Mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo,
0: už jsem
1: ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost? Vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší.
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sobě pracovat. I když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem. Já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, delší tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili a polili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, to je disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pišně. Mysleli by, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece mi to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mi vedle sebe ženu, která je, má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence. A extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize, přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká. Myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je. No.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénovat, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jako ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit, v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha, no a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi jsem si zkusil až po skončení.

0: hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
1: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
0: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
1: Takže
0: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
1: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
0: Hodně jsem cestoval, no.
1: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
0: taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval. Jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstět, mě kamarádor, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
1: Ano,
0: boxerský.
1: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
0: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
1: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
0: S Jardou Tomsou. Já za tom jsem byl trenér, já jsem byl sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
1: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
0: Více než půl roku.
1: Půl roku intenzivních příprav?
0: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako myslím si, že to byl jeho velký výkon.
1: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
0: Jo, jako cílevědomý. Hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
1: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
0: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora. A je prostě fajn, Marek je dobrý.
1: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
0: Taky tak, se nás to spojilo.
1: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní s těmi výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý to ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. No, pak je to Haiti, tsunami, válka na Ukrajině, to tam má taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být trošku zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost, často.
0: A podle toho se chováte.
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Nám by pustil?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, plánovaná na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tou vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí. Příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak, no, tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavené území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkoholu moc neholduji, ale ochutnala.
6: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno. Alkohol arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing, odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady, hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotické a ne tak často používané.
7: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to... No trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
8: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
7: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
8: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
7: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
8: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
7: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
8: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
7: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
8: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezané, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
7: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
8: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
7: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
8: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kg. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
7: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
8: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
7: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
8: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zaleje se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionel Stock. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionelo se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu, bylo mu teprve 18, a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka, co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno. Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionelo, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionelo Stock. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Stock Koňak Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát?
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu zastudena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že je minimálně 30 dní, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernetstock Original.
2: To jste řekla hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barvy karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernetstock vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionelo v roce 1927 namíchal svůj první Fernetstock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernetstock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernetstock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionello Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž, jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel –

0: Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Štok. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
1: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
2: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyrábila už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Štok originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Štok Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Štok originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Štok Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního Fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Štok originál, ale krásná nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
0: Kolébkou původního Fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech královala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a Fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě Fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Airbar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou Fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
3: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
4: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
3: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
1: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický.

0: klasický. To znamená, že bych ho měla servírovat i v širších, takových baňatějších sklenicích?
1: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: Rogala s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizily smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá. A my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala, to je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli, pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takový žiradňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, teď to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nimi a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu. To se natáčela jednou na Barandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno, nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on povídá: tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, k malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že jo, se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnusení odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste pro vás s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Sedmilháři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o Rezenu Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá, heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit. A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká, panko, za váma je lev. Jo, to považoval za vtího, říkal, já vím, matko. Jo, a dál zvařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala, za váma je lev. Jo, a on znovu říkal, já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 cm, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim, když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ne, ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. A každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku, ten, kavička,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak voni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího. Tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem měl.
1: To jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích. No ne, po armádě. Že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Vilzonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc. A v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován.

0: vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy Strejda věděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
1: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
2: Teďka má granty jiný smysl.
1: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména? Brych. To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil a zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že sedm houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní dvě hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na dvou kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den,
0: a
1: tady je Jana a já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil, teda já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsem jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici a to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jani, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomočka, adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka, adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila, prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někde třeba zabít nebo těžce zranit, že? Tak já to beru takhle ten život, no.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný. A na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluji motorky, protože já mám kousek od oken. Mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalovaný motorky. A celý život já toužím se svíst, co se mně už nepodaří na Harleji. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano. Takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře, že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: Jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo. A já jsem neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák a pak teda už jsem začala jezdit autem. ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
1: to
0: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím. Jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži. Ježiš,
1: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili, ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty mě maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka, tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič.
0: Jako, máte to prostě v krvi v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boj.
0: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no. No třeba
1: to
0: se už, to stane.
1: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harley, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chviličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem. No.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na páskem k řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt,
0: všechno
1: když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: No, nehoda nebyla, ale pamatuju si, vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři vědí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna no, v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy.
0: No tak motorkáři asi tlačili, vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru? Nebo?
1: No, tak takhle mi to vysvětlil bratr. Ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře, něco, tak co se dělo?
1: Něco, točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jako by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem, to už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila, no jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek, tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju, ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas.
1: Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: pana Laďa
0: Stopolné. Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro... k tématovi? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem ji tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Několik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat rybuginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici, a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval. A jel jsem, jak když dom do Hluku, a tam je takový, za Kunovicema, taky dlouhý táhlý kopec. A jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant, a ten stáhl okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350 a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem mu zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak jsem mu řekl uhni.
0: To je hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi... Jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Tady jako od Hradiště tam do té Opavy.
0: No, je a nějaká, tak, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají

0: a neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo.
0: Ty, na kterých vy jste jezdil, teď... ty javy.
1: Ne, neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. No. A to byla ještě ta sportovní. To mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož to. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky taky táhlý kopec. No. Tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, i Škoda 100. A tak se rychle blížila k nám. A jak jsem přidal, no jsem viděl z zrcátka, jak se ztrácá. To opravdu by, já ví, ty 350-ky, to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí no, vám někde tak... ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy. Potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat, jak když na řídítkách. To mě tak bolely ruky, až jsem to objel, dojel, no. Ale teď už, a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak, 100 metrů před sebe, aby jel dom, tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale
0: tak už radši aspoň, že zkoušat. Tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy no, na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je, jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky... Letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok, takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtaky a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty
1: ano,
0: srazy.
1: Tak...
0: Láďo, no?
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně. No a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a ta krásně ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kaloty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350,
0: já vám
1: ano.
0: Teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100
1: jo,
0: kubíků,
1: ano,
0: nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, to rád poslouchám, ano, Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce? Dostali.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo
0: jo, že přejedete
1: klidně
0: Alpy.
1: Až na... Mm-hmm. Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou? Jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála, co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jíždíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno, to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někde i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale taky motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Tady, no, Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahnil naše cíl a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no, v 8 letech, no, už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlo, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera. Takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No, no a teda, jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně a
2: to
1: říkáte,
2: jsem
1: že
2: zkoušel,
1: neblbnete,
2: to
1: tak
2: jsem zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no, tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: No, ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. Tož to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. No, tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No, no a co se vám stalo?
2: Tak
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Hocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam byl tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Pak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibrzím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z přikopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl a všecko. No a to tam ožarali, tahali auto, no. Překopy. Pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najedete?
2: Já moc ne. Já jsem měl auto dopravu. Tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhoce, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To bylo Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmez, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnova a Uspětí Hněvy a tak, ale... Tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. Já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Ten dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už... toho člověka zničí.
1: No, vy jste to říkal, samé že teda a... v tom roce, kolik jsi říkal, 1971 se jel v
2: Přerově.
1: No,
2: to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně. Tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně. Poslední závody na okruhu. Jo, tak jezdím se s nima dívat. Jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Dobře.
1: Pane Jiří, tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: krásnou noc. A jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256, ČZ 250, 62 a vnučka chtěla taky, tak má Pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: To se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů...
2: Ale ještě to nechápu.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady. Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď taky Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci.

0: první rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou Halo? Životem. Halo, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňásek, babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, že to o motorkách, který říká, snad vás zavolám. Aj.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na Pionýra, ale to byl brácho Pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světlečervená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když to bylo tak kolem 80. roku, či 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? Potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt a tak proto skočili se střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, kterou potom měli ty 250, aby policajti takového barevného značení a pak jsem měl takovou přilbu bílou. A tak to se mi asi spletli a tak to se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtýku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás sviší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: A jak se zeptal, nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovic svarební šaty. A tam z Halenkovic do napadu je to sama serpentina, jednu proze, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
0: Počkejte, vy jste vezl takové svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Počkejte, jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatební šaty bez problému, ale říkám trochu ohnutá stupačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
1: Moje svatba.
0: Aha, tak to je teda něco.
1: To jsem zatajil po tomhle věstě a jsem to říkal až daleko později, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
0: No, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi všemi ano.
1: Tolik ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem jel, což bylo na tu motorku hodně už. Tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. A ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady ale zjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svetr, úplně všechno, tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam na cestě nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrý, tak jsme zasplatili ve Spitinově a tam nás ošetřila se paní, co byla Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam seděli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, já jsem byl klidný, že jsem byl strojvedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to, no, on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policii, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou až takový darebák, jak on to na začátku myslel. No.
0: Dobře. Tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidíme osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky ze školy vždycky psali.
0: Příběhy naše sousedů. Ano, to je můj oblíbený
1: projekt.
0: Bylo
1: to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
0: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo, jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšení a držela se tam taková rukojeť, jako před tím, co se děl, jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on jako, to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce, nebo to. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě. Haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo. A potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka. To byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastně ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco, ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky, ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbějí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chvíli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak si to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohled hezká, že zepředu bylo takový plexisklo a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě v boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji, ale třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: tu pro vás. Mám uložený, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nazledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brno Jich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy by sedávaly z boku. A i v letáci na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběl.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roků řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl psa 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám na těch 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, kdy se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútr každý den.
1: Každý den.
2: Teď v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá by vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, ani jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo? Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mm-hmm. No a jezdíte nejraději sám nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilů?
2: No jezdím aj po městě po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skútr má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skútr je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vybavoval, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vybavoval.

0: bude.
1: No ale tak nic vážného, to bylo předpokládám.
0: S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl.
1: Teda.
0: To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
0: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútera a tam se mohly před kolenama tašky nosit. A jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal, Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
0: Ne, máme dceru, takže, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
0: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních línek. Jo, strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
0: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
0: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
0: Děkuji, všichni zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Čezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, tak to ještě něco jiného. No, vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami pro mě, novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy. Vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce. Myslím si, že to asi nešlo řídit. Určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe. Není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat z bezpečnosti a s ovladatelností té motorky, ono, jako to asi moc nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo. Ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí. Prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. O tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce. Nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychleji a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo, ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím. Jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou. A vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora, ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora 100%. I každá informace proč. Každá hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup. Tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně to začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace je nějakým způsobem podujatá a tímhletím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru. Pro ženu, našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč, Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. No to pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ha, víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále, Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude musit, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní. Ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím. Já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než před Rusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. A hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo ves

hlasně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkop je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně

potištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Fragner a Geisler značí švec a obuvník. A jen Fragner zní noblesněji. Takovéhle prázdné píchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího sýru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokynář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na štěláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pícha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak, jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem.
vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejích krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.